0: kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: A odkud to máte?
2: Našel jsem to.
1: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
2: No to právě nevím.
1: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5.
2: Ano.
1: Možná i 10 korun.
2: Děkuji.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Tady Orel, Sokol, hlaste příjem.
3: Tady Sokol, 10 600 čistýho náčelníku.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když jsme aspoň auťák, teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít, i kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znoži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co tu děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nedívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: rodiny. Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinnépasy.cz a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Rokrát.

Pardon, prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Hezké pondělní ráno, je 6 hodin a jsou tu zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Íránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izraela, ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Rock Radio, počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno. Ráno taky ještě mlhavo, odpoledne a večer se vyskytnou místy přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě ještě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 16 až 21 stupni Celsia. Na východě a severovýchodě bude místy kolem 13.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Brně opatrně na Olomoucké ulici, kde se srazily dva osobáky, jinak byste měli projet všude bez větších problémů.
2: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Přenádherný pondělní ráno vám přeje Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: 6:03 v pondělí 18. května. Startujeme další pracovní týden, další dnešní přenádherný vysílání a já tu mám kabáty a žízení. Jak jste o víkendu pili?
4: No, tak já jako každý víkend vůbec.
0: Tak já byla v Plzni, takže hodně.
4: Zuzka to za nás vyvažuje, aby jsme měli tu hladinku v normálu a dodržovali český průměr.
3: Já jsem si právě říkal, proč je Zuzka dneska taková nějaká jiná.
0: Jo.
3: Jako červená otekla.
0: Ne. Jo, super, děkuju.
4: Standard,
0: jo,
4: buď to, milej trošku, jakhle připomínku.
0: Klasicky jsem na pondělí nespala ze stresu z práce a z toho, že uvidím své milé kolegy.
3: Myslíš nás?
4: Zuzka tak těšila na nás dva, že z toho celá opuchla. No, přesně. Co naděláš?
3: Tak přátelé, my vám přejeme hezký ráno ještě jednou, ať vás taky někdo takhle hezky splive po ránu v práci. Pojďme si dát ty kabáty.

0: Messenger na Facebook, anebo do vzkazu na Instagram připište telefonní číslo, rozdáváme v 8:30.
1: Jinak, kdo by nechtěl čekat na štěstí, tak tento inteligentní kontaktní grill Sencor zakoupíte ve 123 prodejnách Planeo nebo na planeo.cz.
0: Takže držíme palce, já ten grill nechci, protože by byl chytřejší než já, když je inteligentní.
1: A já nemám zahradu, takže jaký nedíky.
0: Jdeme dál, Wheatus Teenage Dirtbag na Rock Rádiu právě teď.

0: Vítkový kulendárium.
1: 6 hodin 19 minut, jdeme na pondělní oslavence. Svátek má dneska Nataša, případně Timea. Znáš nějakou Timeu?
2: Ani Natašu.
1: Super. Tak přejeme všechno nejlepší, jdeme dál. Narozky má dneska třeba český herec Karel Roden nebo režisér Zdenda Troška.
2: S Karlem Rodenem se známe.
1: Jo? Mm-hmm. Jezdíš tam na ten zámeček jeho?
2: Ne, ale jezdila jsem s jeho bratrem, jsem dokonce spíjala, oni mají koně, tak jsme měli spolu takovou show a jsou hrozně fajn kluci.
1: Tak dobře, aspoň někoho, a jsem rád, pojďme na oslavence, na muzikanty. Dneska jich tam jak na hodně, 79 let má český zpěvák, skladatelky tady stát, textař Olda Říha z Katapultu. ...53 let americký zpěvák a kytarista Josh Homme z Queens of the Stone Age. ...61 let slaví americký zpěvák a skladatel Trent Reznor z Nine Inch Nails. ...68 let by oslavil už nežijící britský zpěvák Paul Di'Anno z Iron Maiden. ...77 svíček má na dortu britský bubeník Bill Bruford z Yes a King Crimson. No a stejných 77 má britský klávesák Rick Wakeman z Yes. A kde je to tvoje?
3: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Poslouchej, já jsem přemýšlel, že bychom spolu jezdili takhle zpívat na dětský oslavy.
2: Já myslím, že ty děti budou nadšený, ty utečou hned mezi futrama, co je to za divnou potetovanou paní.
1: No ty bys jim takhle hezky depresivně zaspívala, já bych jim dal nějaký drogy a byli by v pohodě.
2: Já myslím, že taky, to domluvíme.
1: Tak za chvíli Harley, zatím je to dobrý.
0: Sportuješ? Hubneš? Chceš být větší? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. I my stojíme za úspěchem plzeňských indiánů a viktoriánů. Registruj se na ptservice.cz a získáš lepší ceny na celý sortiment. Jo a plzeňáci, na Doubravce v ulici Na Dlouhých máme prodejnu s nejširším výběrem. Tak se stavte. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
4: Ústecký kraj vás zve na Den pěstounství. V pátek 23. května vás na Mariánské louce v Děčíně čeká den plný zábavy pro celou rodinu. Akce probíhá v rámci oblíbeného dřevosochání a nabídne soutěže pro děti, pestrý program i setkání s pěstouny a odborníky. Přijďte poznat silné životní příběhy a podpořit náhradní rodiny. 23. května Mariánská louka v Děčíně. Den pěstounství Ústeckého kraje. Protože každé dítě si zaslouží domov.
5: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
6: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
5: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
6: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
0: Rock Radio v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Hrajeme rock všech barev. Rocková muzika.

0: Harley, a zatím je to dobrý v 6 hodin a 29 minut a pár vteřin. Já jsem právě zjistil, že dneska už je 18. takže jsem gratuloval některým oslavencům, kteří se narodili včera, tak pardon.
1: No to vůbec nevadí, zpětně se to taky počítá. Zatím dobrý. Je to dobrý, ale zatím je to špatný, Zuzi, dej nám tam nějaký zprávy.
2: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo. Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je přesně 6:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy, cestou skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2707 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Votruků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění. Záležníkovou případnou účast na mistrovství světa by to ale ohrozit nemělo.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno ještě místy mlhavo, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Nehodu máme hlášenou z D6, pokud jedete ve směru na Karlovy Vary, pozor na 28. kilometru, nákladák tam skončil mimo silnici.
2: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Steel Panther, Party Like Tomorrow is the End of the World. Pas, jakoby zejtřek byl konec světa. Tak přeložil jsem to dobře?
1: No zesky, Honzíku, nebudeš si dávat nějaký lekce angličtiny?
0: Já myslím, že jo. Jako já, že bych si dal, nebo tobě bych dal třeba?
1: Ne, že bys začal učit malí děti, jak to dělat špatně.
0: Zkusit šušen?
1: Yeah, můžeme. My English is very good and weather is good. Zkusit šušen a tak.
0: Dobře, tak pojďme radši na nějaký hudební téma. Mám tady další hudební dokumentární film, který vyjde už 9. června. Protože včera, 17. května, by oslavil 68 let britský zpěvák Paul Di'Anno, bývalý člen Iron Maiden z let 78 až 81, který nás opustil 2 roky zpátky. A teď přichází o něm dokumentární film Di'Anno Iron Maiden's Lost Singer, čili ztracený zpěvák Iron Maiden, který zachycuje jeho pozdní období života a kariéry. V dokumentu je samozřejmě se spousta archivních záběrů, spousta i povídání různých jeho kamarádů, jako Jamesa Hetfielda z Metallica, Gina Simonse z Kisáků, jsou tam i členové Slayer, Megadeth a Sepultury. Film by měl vyjít 9. června na streamovacích platformách, nenašel jsem na jakých, takže se necháme překvapit, jestli to dorazí k nám, třeba na Disney Plus nebo něco takového. Takže přátelé, pokud máte rádi Maideny a nejenom Maideny se současným Brucem Dickinsonem, o nichž mimochodem teďka je v kinech taky film Iron Maiden Burning Ambitions, Burning Ambition, tam není to se, pardon, množní číslo, tak počkejte, no, tak na 9. června.
1: Těch ambicí mohlo být klidně víc, v pořádku.
0: No, tam hořela jenom jedna, že? Nebo možná jsem si to blbě napsala, nevím, je pondělí.
1: A to je v pořádku, anebo si zajděte na Jacksona.
0: Nebo, přesně tak, to je taky blízko.
1: Rokový muzice.
0: To taky v kině.
1: To je praděda rokový muziky.
0: Nebo třeba Ďábel nosí pandu 2. To je hezký. To jsem viděl teďka, bylo to fajn. A nic, jdem na muziku, za chvíli do Garu 66.

0: se nevešlo do zpráv.
1: 7:50, Zuzko, je to tvoje.
2: Mám tady zprávu pro Anabel. 79-letý multimilionář hledá mladší ženu, která zdědí jeho majetek a vilu.
3: Výborně, mám mu napsat, jo, my tím chceš naznačit, nebo co?
2: Můžeš mu napsat, no, docela dobrá partie, mám pocit. Hele, ale jako je problém je, že hledá ideálně do 30 let.
3: Tak to už jsem 10 let za Zenitem, ano.
2: Trošičku, pak by mu měla porodit syna, tak to bys ještě mohla dát, nebo rovnou
3: ne.
2: Dva ideálně.
3: Určitě ne.
2: Má mít řidičák, to máš?
3: To jo.
2: A klidně i zbrojní průkaz, což
3: to taky nemám.
2: Je teda zvláštní. Dost, jako ty podmínky, ale to je všechno.
3: Tak jako...
1: Hele, už tady googluju, kolik stojí nechat se přešít. Nicméně Google mi píše na to odpověď AI, zkrácení kalhot 150 až 300 korun.
3: Vážně? Tak ten to asi úplně nepochopil požadavek, tyjo, co si po něm chtěl.
1: Dobrý, no. Materiály, počívka, lokalita, ty kráso. Nic. No tak nic, no tak je to jasný, já už nikdy nikoho nenajdu, protože tady jako konečně smysluplný člověk, který úplně cítím, že by byl moje spřízněná duše, s kterým bych si fakt rozuměl, kdyby nebyl doma zrovna, tak nevyjde to, takže Ani je to tvoje.
3: Jsme říkali, že já nevychovuju v pěti z šesti bodů.
1: Ale to ukecáš prostě opticky, on už bude starý, seniorní, ten to nepozná.
3: A já nechci ale starýho plesnivýho dětka.
1: Ne?
2: Ne.
1: Takže to taky mám u tebe, to nic to ani tam mi to nevyjde. Dobře, tak přátelé, díky, Zuzko, jdeme dál, Rammsteini, Engel, teďko, radši, co, ne?
3: Teď prostě pusto tam.

0: Genesis a jejich Invisible Touch, neviditelný dotek 2 minuty před 7 hodinou raní. I tohle bych mohl s těma dětma na té angličtině, nebo to možná ne, viď?
1: Ne, neviditelný dotek s dětma, to zní jako to smrdí kriminálem, radši si dáme zprávy.
0: Takže Who Criminal, už za chvíli.
2: Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Hezké ráno, je 7 hodin, jsou to další zprávy. Lebko svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovaná, teď ji čeká restaurátorská práce. Policie o tom informovala na sociální síti X. Lebko v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Libereckou podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, včetně 2 dětí. Zástupci Izraela a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávy Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mosese. Nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů. Rock Radio, počasí. Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer na některých místech až jasno, ale taky ojedinile mlhavo. Odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou taky přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock
0: Radio. Doprava. Bouralo se v Českých Budějovicích na Nádražní ulici v Brně na ulici Terezy Novákové, potom na D6 v obou směrech ve směru na Prahu na 5. a 5. kilometru, kde se srazily 3 osobánky v levém jízdním pruhu. Ve směru na Karlovy Vary se bouralo na 28. kilometru a v Praze si dejte pozor na nehodu, která se řeší na křižovatce ulic Vinohradská a Jana Žilivského.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokovej rozjezd.
2: Dobré ráno, čumáci! Pěkný ráno a bohatýho dětka vám přeje Honza,
3: Anabel
0: a Zuzka.
2: V pondělí 3 minuty po 7. 18. května, to jsem hezky řekl za sebou, no nic. Rozdáváme, přátelé, až do 8:30 inteligentní kontaktní grill Sencor SBG 6031 SS. Už chápu, proč ti to nešlo přes pusu vůbec.
3: Tak hlavně, že to není KBG nebo nic jiného.
2: KBG, no, počkej, to je ještě jinak, to je KGB.
3: KGB. Zkrátky nejsou moje parketa. Každopádně to SS na závěr je taky vynikající. Jako, já vůbec nevím, kdo to pojmenovával takhle zkomplikovaně, protože to nemůže být prostě jenom kontaktní grill. No každopádně vy si o něm můžete, přátelé, psát až do 8:30 na náš Messenger, Facebook, Instagram, připsat telefonní číslo. A jinak jsem chtěla říct, že děkujeme našemu grafikovi za krásný snímek, kde vypadáme oba, že máme Downův syndrom a že nás porodili rodiče, kteří byli sourozenci a počali nás Pripyati u jaderného reaktoru. Moc krát děkujeme a posíláme píseň Nirvánu.
2: Já tam vypadám jak Hynek Čermák.
3: Ale sluší ti to.
2: Ale hnusný.

0: Katapulti a jich někdy příště na Rock Rádiu v 7 hodin a 12 minut. Song, který tu opět nebyl náhodou, protože dneska je pondělí, 18. května. A Olda Říha, textař, zpěvák, kytarista a hlavně frontman Katapultu dneska slaví 78 let.
1: To je krásný požehnaný věk.
0: Ano, my jsme tady teďka v pátek, nebo když jsme to hlásili, ano, že kapela 16. května, čili v sobotu. V Lysí nad Labem.
1: Měla rozlučkovej koncert.
0: Ano. Poslední koncert Olda Říha říkal, že si chce dát pauzu, že se zavře do studia, že se bude věnovat nový muzice, že bude psát nějaký nový písničky. A jestli se kapela vrátí, to se uvidí.
1: Tak když píšou novou hudbu, tak vrátit by se měli minimálně s deskou, když už
0: minimálně, přesně tak. Kapela už oslavila 50 let, měli nějaký Fórum Karlín, ale přitom, že jo, bývalý bubeník Tole Kohout a taky bývalý basák Jirek Šindelář už na nás koukají z obláčku. A jediný, kde vlastně pravej Katapult, už je jenom Olda, takže si s tou značkou může dělat, co chce, a když řekne, že chce pauzu, tak si ji prostě udělá.
1: Happy birthday.

0: Děkuju.
1: Přejeme všechno nejlepší Oldovi, zdravíme ho a posíláme mu vlastně jeho, ano, britský alter ego, že jo, britský Olda Říha, to je Brian May, Queenie, I Want It All.

0: Hysáci, every time I look at you, pokaždý, když se na tebe podívám, tak vím, že je 7 hodin 22 minut a budeme mluvit o festivalu Rockin, který konečně startuje a s velkou slávou ho vykopneme už tuhletu sobotu 23. května v Českých Budějovicích. A když říkám vykopneme, tak to vlastně nemyslím úplně na sebe, protože mi zase nikdo neřekl, ale ty tam budeš.
1: Ahoj, já jsem Anabel a chtěla bych vás pozvat na Rockin, který proběhne již tuto sobotu 23. v pivovaru Samson v Českých Budějovicích. Budu tam s vámi a budu se na vás moc těšit.
0: To je nějaký dětský festival, nebo co to je, ty vole?
1: Já jsem se nechala inspirovat tady kolegami na pozvánky. Každopádně, přátelé, ano, již tuto sobotu, první Rockin, moc se na vás budu těšit, je to v Českých Budějovicích. Poveselíme se tam spolu a tak dál. A chtěla jsem vás nalákat i na stránky rockin.cz. Kluci tam teda, jak si včera zapomněli, dát nápovědu číslo 2, ale během dnešního odpoledne by se měl kdesi v Plzni zjevit 4 lupeny. První nápověda byla pod Svícnem je největší tma a druhá měla být včera a nevyšla, tak teď píšu Zuzce z produkce, kde se stala chyba, že se někde ta nápověda zasekla, ale já věřím tomu, že během dnešního dne to napravěj, že se tam zjeví ta nápověda a vy, co jste z Plzně, tak budete mít možnost ty lupeny hledat. No a kdybyste náhodou nechtěli čekat na to štěstí a že ho najdete zrovna pod tím Svícnem vy, tak ještě přímo na stránkách vlastně rockin.cz bude probíhat soutěž. No a my máme jednu pro vás tady v rámci Rock Rádia. Je to jako každý rok stejný, musíte se vyfotit se svojí partičkou, poslat nám snímek nějaký veselý. Samozřejmě, když připojíte nějaký veselý kostýmy a tak dál, tak budete mít větší šanci a poslat nám to na e-mail, který nevím.
0: No, kdybyste náhodou nechtěli lovit lístky do Budějovic, když jste z Plzně, tak napište nebo pošlete tu krásnou fotku vaší party na mail studio@rokovirádio.cz a to do čtvrtka 22. května do 15 hodin. My tu v pátek zase vyhlásíme toho šťastlivce, který pošle úplně nejoriginálnější fotku, takže jestli máte třeba nějaký domácí hrobeso, který jste teďka dělali o víkendu, tak to je přesně to, co chceme.
1: Ano, takže nám pošlete vtipnou fotografii a máme pro vás 10 lupenů. To znamená pro vás a vaše nejlepší kámoše. Takže se těšíme na vtipné fotografie.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A za chvíli další muzika. Pana Stovky a Čarogej.
3: Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Sportuješ? Hubneš. Chceš být větší. Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Nabízíme zkušenosti, poradenství a osobní přístup. Registruj se na ptservis.cz anebo přijď omrknout nejširší výběr do naší prodejny v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz.

0: Vanastovy věci s čarodějem na Rock Rádiu 8:30.
1: A to znamená, že máme zpoždění a Zuzka musí rychle vyčarovat nějaký zprávičky.
2: Po vydatném obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Tisíce lidí se v neděli odpoledne sešli v krajských městech na podporu České televize a veřejnoprávního rozhlasu. Demonstranti v průvodech pochodovali městy cestou, skandovali hesla. Akci Ruce pryč od médií veřejné služby zorganizoval spolek Milion chvilek. Počet poprav loni vzrostl na nejvyšší úroveň za 44 let. V 17 zemích bylo popraveno nejméně 2700 lidí, přičemž toto číslo nezahrnuje tisíce poprav, které jsou prováděny v Číně, která zůstává největším vykonavatelem trestu smrti na světě. Český reprezentant Vladimír Darida prodloužil s fotbalisty Hradce Králové smlouvu o další 2 roky. 35-letý kapitán Otroků teď dostane volno, aby si mohl doléčit nespecifikované zranění.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska bude polojasno až oblačno, večer na některých místech je slunečno, odpoledne a večer se ale ještě vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Na východě a severovýchodě bude zpočátku oblačno až zataženo a na východě ještě bude doznívat déšť. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě bude chladněji, tam naměříme kolem 13 stupňů.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 43. kilometru, na D1 ve směru na Prahu se řeší nehoda na sjezdu exitem číslo 253, potom se bouralo na trase Český Těšín Opava po silnici číslo 11 u obce Vřesina na 276. kilometru a na D6 se řeší 2 nehody, ve směru na Prahu se bouralo na 5.5. kilometru a ve směru na Karlovy Vary na 28.
4: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky za zprávy osvěžující, probouzející a teď si dáme Bad Beast a Here We Are.

0: Here We Are, pecka z desky Steelbound od finských Battle Beast, dohrál na Rock Rádiu 8 minut po půl osmí. Přátelé, dneska je pondělí 18. května a slaví se den navštiv svoje příbuzný. Pokud máte příbuzný náhodou v Plzni a ne v Pripjati u Černobylské elektrárny, tak by tady jsme pro vás měli ještě takovou zajímavou nabídku.
1: No, nemusíte navštívit příbuzný, můžete hledat lupeny na rockin.cz, protože během dneška by se tam měly kdesi objevit lupeny. No a konečně tady máme nápovědu číslo 2, která se tam objevila před pár minutkama. Ta první, ještě jednou zopakuju, byla pod svícnem je největší tma. A další indicie je místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Co?
1: No. Mám to zopakovat? Místo, kde i ti v posledních řadách mají nádherný výhled.
0: Krematorium.
1: Jako nějaký stadion, no stadion, já už dneska jdu nějaké domů, pondělí.
0: A to má být v Plzni, jo?
1: Má to být v Plzni.
0: V Plzni někde nějaký výhled.
1: Pod svícem s výhledem.
0: Zuzka byla teďka v Plzni, nebyla tam někde, kde je výhled
1: nahoru. Zuzi, napadá tě něco?
2: Tak napadá mě, že by to bylo místo, kde se ten festiák bude konat, jo, ale v Plzni.
0: Tam bude festiák?
2: Rockin tam bude, třeba.
0: No. Jo, my se bavíme o Rockinu, já jsem tako nebyl.
1: Jde vidět, že my jsme tady taková fresh parta při pondělku, přátelé, vidíte to, to je čistá lobotomu, je v přímém přenosu.
0: Já jsem myslel, že rozdáváme lístky na nějaký kino.
1: Ale během dneška by tam měla být ještě nápověda číslo 3, která by to měla celý objasnit a hledači tudíž budou mít jednodušší cestu k jejich vysněným 4 lupenům.
0: A nápověda číslo 3 je něco jako lístky jsou v Plzni tam a tam.
1: Ne, takhle konkrétní to nebude. Bude to stále hádačka, ale sama jsem zvědavá, protože zatím jsem zmatená k lesní včela z toho.
0: No tak přátelé, vzhůru do Plzně.
1: Jedem?
0: Jo.
1: Já to mám kadeřníka, už bych docela potřela, jsem šedivá, tak já to domluvím.
0: Tak jo, ty to ostříháš, já si to nechám nastřílet. Za chvíli Olympik, dávno.

0: Sabatoni do pekla a zase zpátky v 7:51 na Rock Rádiu. No, na tam se dá jezdit do pekla třeba na ženský, na koze, na dvou, ne, na jedný koze, nebo na čem ještě, na motorce.
1: Ahoj, já jsem Anabela, chtěla bych nahlásit Marcelovi motokeci.
0: No ty jsi šikovná holka.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Oslavit 30. i 31. narozeniny v jeden den stejného roku, to můžete jen na pražské Markétě. Již po 30. se tam tuto sobotu sjede plochodrážní elita, ale protože v době covidu se jel hned dvojzávod, tak to bude zároveň 31. klání. Polští fandové určitě odezvou Bartka z Marzlika, Kacpera Vorinu, Patrika Dudka a Dominika Kuberu. Příznivci protinožců se mohou těšit na Bradyho Kurce, Jasona Doyla, Maxe Fricka a Jacka Holdra. Švédy reprezentuje nestárnoucí Freddy Lindgren, Dánsko pak Michael Jebsen Jensen a Leon Madsen. Svou českou premiéru si mezi elitou odbude ukrajinská kometa Nazar Barnický. Důvěrně zná ovál na Markétě naopak Andřej Slebeděv. Z Británie pak mezi elitu dodala Roberta Lamberta a Dana Bewleyho. Tím 16. do elitní party bude český jezdec Honza Kvěch.
4: Ahoj, tady Honza Kvěch. Zdravím všechny příznivce ploché dráhy. Chtěl bych vás pozvat 23. května na stadion Markéta Praha, kde se budu snažit udělat co nejlepší výsledek v mistrovství světa. Věřím, že dorazíte, že uděláte skvělou atmosféru, kterou mě poženete dopředu. Budu se na vás těšit na stadionu.
3: V sobotu ve 14:00 zaburácí motory, aby si jezdci v kvalifikaci zabojovali o startovní pozice. Potom vás čeká tradiční autogramiáda, focení s jezdci, předzávodní show a úderem 19. začne závod. Vítěze pak budeme znát krátce po 21. hodině.
2: Rock Radio Motokeci.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: Hezké pondělní ráno, krátce po 8, jdeme na zprávy. Zvýšení rodičovského příspěvku z 350 tisíc na 400 tisíc korun projedná na dnešním zasedání vláda. Podpořit by mohla i návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná taky změny u trestných činů proti životnímu prostředí nebo novelu o vyváženém zastoupení žen a mužů ve vedení velkých obchodních společností. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne na Pražském hradě přijme prvního místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Témata jednání odbor komunikace prezidentské kanceláře předem neupřesnil. Americký prezident Donald Trump v neděli na sociální síti opět pohrozil Iránu zničením a vyzval Teherán k rychlému uzavření mírové dohody. Dosavadní vyjednávání o ukončení války, kterou zahájili na konci února USA a Izrael a ve které od 8. dubna platí křehké a časově neomezené příměří, byla neúspěšná a v uplynulém týdnu opět uvázla na mrtvém bodě. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin a 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 prodloužení se Slovinskem.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude převážně polojasno až oblačno, večer místy jasno, ale taky se vyskytnou přehánky na východě a severovýchodě. Bude zpočátku oblačno až zataženo, na východě s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Na D5 se řeší vážná nehoda ve směru na Plzeň. Na 43. kilometru se srazily dva osobáky, jsou tam aktuálně neprůjezdné dva jízdní pruhy. V Rakovníku se boural na ulici Československých legií. Na D6 se pozor ve směru na Prahu na 6. kilometru a na D1 se taky bouralo ve směru na Prahu na sjezdu exitem číslo 253.
1: Instagram Rockrádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastaví.

0: Já na tebe koukám, jak tady máváš tou hůlkou, jak na svatýho Víta.
1: Tak to, rukou, tak to nevyšlo, hůlky. Tak ještě jednou, hele.
2: Dobré ráno, čumáci!
1: Krásný ráno, mám se arrogantní Honza.
0: Teď jsem přemýšlel, co si dám za přízvisko. Věčně jízlivá Anabel.
3: A ukoktaná Zuzka.
1: Díky, 5 minut po 8, pokračujeme v naší krasojízdě. A přátelé, už v 8:30 budeme rozdávat inteligentní kontaktní grill Senkor.
0: Je to tak, ogriluje vám jakýkoliv kus flákoty a to hned v nějakých úrovních stupních tloušťky masa a vy si jenom sednete na lehátko a čekáte, až se vám tam mňamka udělá. Takže pište na náš messenger, připište své telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
1: A teď už Dimitri Alijice.

0: Tohle byly Hindr na Rock Rádiu se songem Without You v 8 a 13 minut k tomu. Je pondělí 18. května, pojďme se podívat na historický okno. To se ti bude líbit, protože jako faninka Nirvány a hlavně Kurta Cobaina seš na prachy. 18. Jsi května...
1: Jsi drzej, kopni ho s Zuzkou, udělí mi prodlouženou ruku, já na ně nedočám.
0: Zuzka, která má 1,30 m, určitě udělá prodlouženou nohu.
1: Ona udělá kung fu pandu, to budeš koukat.
0: Nebo Chucka Norrise, ten už teďka není, tak by ho mohl někdo nahradit. Každopádně, 18. května roku 2019 se dražily nějaký krámy po Kurtu Cobainovi, takovej ten garážový výprodej, akorát že vůbec. Svetr, který měl na sobě na posledním focení s Nirvánou, se vydražil za krásných 75 tisíc dolarů. Jak se ti dívám do očí, tak jsem tam úplně viděl jako strejček skrblík, jak se mu protočili dolary.
1: No já jsem si představila, že když se ti do toho pak pustějí moly, to musíš mít v nějaký neprůdyšný krabičce, tyjo, a uchovávat ho na další generace, abys ho mohl prodat za trojnásobek.
0: No v nejmenovaném krámě se švédským nábytkem a kuličkama k tomu, který jsou z toho nábytku, prodávají takovej igelit, z kterýho odsaješ vzduch, tak v tom to můžeš mít ve skříni.
1: Jo.
0: Aby se ti nic nestalo.
1: Proti molům.
0: Proti molům a tak. No ale pozor, ještě vydražili playlist na koncert ve Washingtonu, který byl napsaný na zaplivaným špinavým papírovým tácku, na kterém měl předtím Kurt kus pici k večeři před koncertem. Hádej, za kolik se prodal.
1: No určitě byl taky drahej.
0: 23 tisíc dolarů.
1: Já bych chtěla říct, že mám doma na chodbě krabici od včerejší pici a vykopávám 150 korun vyvolávací cena.
0: Takže kdybyste, přátelé, někdo chtěli...
1: Pište mi na můj Instagram, tak... Abel Fárová, díky.
0: Přesně tak. Vyvolávací cena, kolik jsi říkala?
1: 150 korun.
0: 150 korun.
1: Abych si mohla dát další pizzu. Yes. Tak začnem na 200, dobře, 200.
0: Tak vyvolávací cena dvojka. Pište na můj Instagram, já to potom s Anabel domluvím.
1: Teď to je už... pasák tohle.
0: Kajzr Chiefs.

0: Halloweeni a jejich Pauá, neboli síla na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Já tady mám tady další hudební zajímavost pro ty z vás, kdo chodíte na koncerty, což jsme samozřejmě i my dva. Oli Sykes.
1: Já zásadně nechodím na koncerty, když je nemoderu.
0: Dobře, tak mám tady zprávu, Zuzko, pro tebe, chodíš na koncerty?
2: Vůbec nechodím na koncerty.
0: Skočte do zdi obě dvě. Tak dobře, tak mám zprávu pro sebe. Oli Sykes, frontman kapely Bring Me The Horizon, ale nepovídej Honzo, v americkým St. Louis dostal mobilem do hlavy. Na konci songu Happy Song ho nějaký fanoušek, což je zřejmě teda krycí slovo pro retard, trefil mobilem přímo do kebule.
1: A jakože to teda nebyl fanoušek, to byl spíš hater, když po něm házel mobilem, ne?
0: No, když si koupíš lístek do první řady, tak musíš být minimálně psychopat.
1: No tak když třeba si spletl plyšáka s mobilem, třeba měl v jedné ruce plyšáka, v druhý mobil a splet si ruce, veď, to
0: je
1: hned.
0: To je možný, že, no, že vlastně chtěl po něm hodit něco jiného, kalhotky,
1: někdy
0: že jo?
1: Někdy chceš někomu nějakej podat frajer. Kytku a místo toho mu dáš facku, to je prostě raz, dva.
0: To děláš takhle, čau mami.
1: U maminky ne, svých maminku miluju.
0: Já taky. Myslím tu svojí, ne tu tvojí. Každopádně, pozor, jako není to taková sranda, jak to vypadá. Sykes potom fanouškům potvrdil, že utrpěl lehkej otřes mozku, že měl rozmazaný vidění, že ho bolelo zpívání a že se cítil naprosto dezorientovaně, takže kapela musela upravit setlist koncertu a trošku zkrátit i celkovou show prostě. Mm-hmm. Takže koncert sice dohráli, ale zase fanoušci byli ty, kteří to dostali zkrátili sežrat, že jo. Mm-hmm. Minulý týden jsme tady mluvili o tom, že Eric Clapton v Madridu dostal po poslední písničce, když se šli uklonit a šli pryč před přídavkem, tak dostal od nějakého fanouška prostě LPčkem do hrudníku, že jo. Mm-hmm. Takže co udělal? No už nepřišel, logicky, jo. A tyhle ty naprosto retardované výlevy prostě pošahaných lidí, kteří na ty koncerty chodí, mají za následek jenom to, že to potom stejně odnesou další fanoušci tím, že budou přísnější a přísnější a přísnější pravidla pro to, aby se snad ten koncert vůbec dostal, budeš procházet ještě horšíma rámama, šacujou ti tam už teď, že jo?
1: Tak v zoo museli taky před ledníma medvědama přidělat elektrický dráty, protože ty lidi chodili tak blízko, že ty noví medvědi, kteří tam teďka jsou, je napadali tak brutálně, že málem roztřískali to sklo, takže museli přidat vomet a půl delší a teď jsem viděl nějakého Einsteina, který do nějakého chudáka nebyl je zvířete píchal klackem, takže lidi jsou prostě takový.
0: To bylo v tom Brně. To byl taky dobrý.
1: Nedělej mu, říkám ti, nedělej mu.
0: Tak přátelé, pokud prosím vás chodíte na koncerty, tak nic na ty lidi neházejte, jsou to taky jenom lidi a pak je to může třeba naštvat, ten koncert skončí a ve výsledku vám ostatní fanoušci dají do držky. Za chvíli muzika, Škorpíci, No One Like You, nikdo tě nemá rád.

Roková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Škorpíci na Rock Rádiu se songem No One Like You, nikdo jako ty, 3 minuty po 8:30, to je na tobě.
1: No One Like You, jako nikdo tě nemá rád.
0: No, jak jsem to předtím tak přeložil, no tak není, ale naštěstí ten pán, co vozí vždycky toho 5letýho syna, co říká, on to zase přeložil špatně, tak teďka asi nejedou, nebo nevím.
1: No, tak možná se ještě ozve, každopádně máme docela čas na sport.
0: Na hokej.
1: Na hokej, to je jedno. To je šport, ne? Tak čo to je?
0: Co, Zuzko, ty na to názor k tomu nějaký,
2: no,
0: taky,
2: jako
0: když
2: sport,
0: se o tom bavíme?
2: Jo, jako sport, bude hokej asi, no, asi myslím. Takže...
0: Jako asi určitě?
2: Jo.
1: To je zase ťažký trio, radši mlč, táto, radši mlč.
0: Tak se na tu parádu pojďte podívat.
3: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
4: České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20 hodin na 20 minut nastoupí proti Švédsku a pokusí se učinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. V této sezóně český tým prohrál se Sevařany na turnaji Karjala 1-3, na švýcarských hrách 0-5 a na českých hrách 2-4. Jenom na švédských hrách v Ängelholmu slavili Češi triumf 3-1. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Do něj z 8členné skupiny projdou 4 nejlepší celky.
3: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
4: Na D2 opatrně ve směru na Brno na 9. kilometru se srazil náklaďák s osobákem. V Českém Krumlově se bouralo na ulici 5. května a na D5 opatrně ve směru na Plzeň na 42. kilometru se řeší nehoda.
3: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Je 8 hodin, skoro 43 minut, my rozdáváme inteligentní kontaktní grill Senkor a jeho novým majitelem se právě teď stává Jarda z Chabařovic. Hezký ráno přejeme.
1: Krásné, dobré ráno.
2: Dobré ráno, ahoj.
0: Dobrý ránko, veliký gratulace, my tě zdravíme někam na cesty, že jo?
2: Přesně tak, no, teď jsem za prací směr Roudnice.
0: Jo, to není tak daleko od Kladna. A co pak děláš za práci?
2: Zabývám se bazénama, montáží, technologiem a takhle
0: věcma. Hustý, takže máš svůj vlastní bazén?
2: Takže mám vlastní bazén, ano.
1: Já jsem v Mama o ženě viděla, že tam měl výřivku prostřed obyváku. To bylo docela inspirující.
2: To nemám výřivku, mám venku na pozemku teda taky.
0: Správně, správně.
1: Další, co má zahradu, my jsme jediný dva s Honzou a Zuzka má zahradu, takže no, jenom ale, my dva nemáme žádný.
0: Tady Jarda zní, že bychom se s ním chtěli kamarádit, protože kromě bazénu a výřivky má takový grill, hele.
1: Ty jo, můžeme se někdy stavit, prosím tě?
2: Hele, jestli budete mít cestu, rád vás tomu vítám.
1: Fakt, jo. Já myslím, že řekneš v žádném případě. Tak...
0: Přesně.
2: Ne, hele.
0: Tak to zatluče. Prosím tě, a máš nějakou paní, manželku, paní, mámu, někomu, komu budeš dělat radost s tím grillem? Děti třeba?
2: No, určitě jako rodině, dětem a tkýni mám ještě vepředu, takže i tkýni.
0: Dokonce, jo, to seš až tak hodnej.
2: No.
0: Nedostane.
2: Nebo budu muset, víš co.
1: A tkýně to nebude mít se strychninem to maso.
2: Ne.
1: Je hodná.
2: Jo, samozřejmě, víš co, my vycházíme výjimečně překvapivě docela dobře.
1: No ty nic jiného ani říkat nemůžeš, takže je nám to jasný, jak když tak pak napiš nějaký vzkazík, až to neuslyší.
0: Takže, pro tchýni pěkně ogrilovaný hadr, přejeme dobrou chuť. Jardo, prosím tě, moc si ten grill užij, mělo by být už konečně snad trošku lepší počasí a celý léto budete určitě obědvat a večeřet na zahradě. Pozdravuj od nás rodinu a měj se krásně.
1: Krásný den.
2: Díky moc.
1: Ahoj.
2: Taky, mějte se, ahoj.
0: Hezký den. No a přátelé, pokud vy jste dneska neměli štěstí, tak to buď zkuste zítra, anebo si tenhle ten krásný inteligentní kontaktní grill Senkor a další parády na grilovačku můžete koupit ve 123 prodejnách Planeo a nebo na planeo.cz.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: To bylo hezký. A teď už si dáme zase nějakou muziku.
1: Ano, Marilyn Manson, personální Ježíš.

Nemusíš prochlastat všechny prachy, abys byl rocker. Rock je slušná muzika pro všechny.

0: Tahle pěkná nakladačka od Amarant Digital World nám dohrává 8 minut před 9 hodinou ranní jeden z posledních songů, co si dneska pustíme.
1: Jako vokurka nakladačka?
0: No já jsem si říkal, jestli to jsou rychlokvašky nebo takový ty klasický znojmě. Co myslíš z Indie?
1: To bylo rychlokvašky.
0: Hele, já jsem se tě chtěl zeptat, když jsme tak u té muziky koukala si na, nebo sledovala si Eurovizi letošní?
1: Hele, já už na to nemám. Já jsem byla x let porotkyní Eurovize a od té doby, co to nemusím hodnotit, jo, tady za Českou republiku.
0: Kecáš.
1: Od té doby, jo, jo, co to nemusím hodnotit, tak se na to nedívám, že mám z toho doteďka trauma. Mě to přijde jako přehlídka bizáru, teda musím
0: Jak
1: říct.
0: Jak ses k tomu dostala?
1: Ani nevím, nějak mě oslovili, no.
0: Jakože řekli, dobrý den, vy vypadáte, jakože byste chtěla být porotkyně v Eurovizi.
1: No ale já jsem dělala pro ten jejich Europortál nějaký tady jako web, víš, že se tam vždycky jako společně s nějakýma dalšíma umělcema se hodnotili právě celosvětově jako ty umělci, takže jsem si musela vždycky poslechnout jako všechny ty vystoupení.
0: Takže to nebylo jako, že jsi šla v trepkách vysypat koš a ježiš, dobrý den, to je ona, tu chcem.
1: Ne, já tam mám Petra Kobylíka, kamaráda, který vlastně to roky dělá, takže ten mě oslovil. Zdravíme, Peťu.
0: Já musím říct, že je docela fajn, že z Eurovize vzešly kapely jako ABBA, která teda není roková, ale miluju ty rokový covery, který
1: já mám ráda ty Italy, který si nikdy nepamatuju, jak se jmenují. I wanna be a tata, wanna be a gangsta. Jak se jmenují? Zuzi, nevíš?
0: No, ježišmarja.
1: Víš,
0: no,
1: Maneskin,
0: tak.
1: Ty jsou boží. Ty jsou dobrý, jako pár kapel to vyneslo, ale zbytek bych to vynesla jako odpad.
0: A Lordy vlastně byly, že v Eurovizi.
1: No, před 120 lety.
0: Takže vyšly z toho i nějaký docela dobrý, zajímavý kapely, ale ten zbytek je teda, nevím, jaký jsou předpoklady pro to, abys tam byla. Jako nechat se přešít, napsat písničku, která bude úplně šílená, a pak k tomu vymyslet ještě šílenější show.
1: Říkám, za mě přehlídka bizáru.
0: Tak dík, tak to jsem chtěl vědět. Dáme si zase nějakou normální muziku, tohle je Daniel Landa, Muži spadáky na

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu. Vzácná relikvie je zachovala, teď ji čekají restauratorské práce. Lebku v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku podle kriminalistů 35-letý muž. Podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Muž vzal relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. Pražští radní dnes projednají například návrh nového metropolitního plánu, který má po 27 letech nahradit současný územní plán města. Zabývat se budou taky úpravou plánovaného tendru na dopracování projektu Radlické radiály a na programu je taky výběr zhotovitele rekonstrukce části ulice Národních hrdinů v Dolních Počernicích. Izraelské síly v neděli navzdory prodlouženému příměří opět provedly údery na jihu Libanonu. Podle libanonských úřadů při nich zahynulo nejméně 5 lidí, informuje o tom agentura AFP. Zástupci Izraele a Libanonu se v pátek dohodli na prodloužení křehkého příměří, uzavřeného minulý měsíc o dalších 45 dní. Trenér fotbalistů Slávie Jindřich Trpišovský nesouhlasí s vysokým trestem pro Davida Mozise, nigerijský záložník za surovou hru, jímž důsledkem byla zlomená čelist libereckého Petra Hodouše v úvodním kole ligové nadstavby, dostal ve čtvrtek od disciplinární komise stopku na 8 soutěžních zápasů.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, večer na některých místech bude i jasno, odpoledne a večer se ale místy vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů Celsia, na východě a severovýchodě místy kolem 13.
2: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
1: Na D5 se bouralo ve směru na Prahu u Chrášťan na půltém kilometru. Srazily se tam 4 osobáky v levém jízdním pruhu. Na D1 se řeší nehoda taky ve směru na Prahu na 17. kilometru. Tam jsou 2 osobáky v sobě ve středním jízdním pruhu. Na D1 se pozor ve směru na Brno na 213. kilometru. I tam se stala nehoda a bouralo se taky na D2 ve směru na Brno na 9. kilometru.
0: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rokový dopoledne.
3: Tak děkujeme za zprávy, Zuzanko, můžeš mi to předat.
1: Předávám oficiálně. To oficiálně. A
3: oficiálně
1: jdu.
3: Mohu se do toho pustit, ano. Tedy. 3 minuty po 9 hodině, takový čas už jsme neměli hodně dlouho.
1: Dobrý, veď, dneska nemáme zpoždění.
3: Dneska nemáme zpoždění, dneska jedeme na čas jako České dráhy. Takže děkujeme moc a ty chvátáš na poradu.
1: Ano,
3: já se tady půjdu věnovat našim posluchačům. Takže vám přeju hezký pondělí 18. května a jdeme rovnou na muziku. Máme tady Jimmy O'Jamesona si dáme, super, rybičky a teď Paparouč.

Tak tohle byly Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu něco málo po čtvrt na deset, takhle při pondělku 18. května a dneska slavíme narozeniny, jednak jednoho oslavence si nechám na příští hodinku, ale teď bych rád připomněl Ricka Wakemana, kterýho určitě fanoušci klasického roku znají, jednak z kapely Yes, ale taky jako hosta a spolutvůrce na albech kapely Black Sabbath, a to ad alba Sabbath Bloody Sabbath z roku 1973, který svým příspěvkem změnil poměrně dost, protože zvuk Black Sabbath do té doby byl úplně jiný. Dá se říct, že po volume 4, tedy do roku 1972, ty alba Black Sabbath zněly nějak, a právě potom s přispěním Ricka Wakemana, který spolupracoval s Black Sabbath v těch dalších letech, už to mělo trošku jiný háv, ale neřekl bych, že špatný. Deska Sabbath Bloody Sabbath je naprosto výborná a myslím si, že se Sabbati v tuhle dobu pohli přesně tam, kam měli. Tak ten dneska slaví 77. narozeniny. Jinak jeho syn potom následně spolupracoval s Ozzy Osbornem a vlastně s Black Sabbath taky, kdy fungoval jako koncertní hráč právě na klávesi, takže je tam rodinná přízeň v rámci kapely Black Sabbath, potažmo s Ozzy Osbornem. Tak Rick Wakeman dneska 77. narozeniny a taky si připomínáme rok 2017, kdy v tento den zemřel Chris Cornell. Samozřejmě zpěvák Soundgarden nebo Audioslave, bylo mu pouhých 52 let. No a na to se váže samozřejmě i úmrtí Chestera Benningtona, zpěváka kapel Linkin Park, který v den jeho nedožitých 53. narozenin spáchal sebevraždu. Tak to bychom měli historický okýnko a teď se pojďme věnovat zase muzice. Aleš Brichta, Gamma Ray a dáme si taky Briana Adamse. Baru

poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Bryan Adams nám na Rock Rádiu v rokovým dopoledni zaspíval o tom, jaký je to cítit se pořád jako teenager, což potvrzuje teorii, že věk je jenom číslo, důležitý je, jak se člověk cítí. A právě o tom Bryan Adams na Rock Rádiu právě teď zpíval, ale my se pojďme podívat na sobotu na 23. května, protože v Českých Budějovicích startuje šňůra festivalu Rockin. Já tam tentokrát s vámi nebudu, moderovat bude kolegyně Anabel, ale jinak se můžete těšit na celý tým Rock Rádia. Ale co je důležité a nejdůležitější, jaký kapely vám zahrajou. Budou to Alkehol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor. No a my tam jednoho z vás protáhneme s celou svojí partou. Stejně tak jako loni, tak i letos nám můžete poslat fotky svojí partičky na e-mail studio@rokovyradio.cz. No a pokud budete mít štěstí, tak vám věnujeme hned 10 lupenů a můžete do Českých Budějovic vyrazit se svými kamarády. Čas na to máte do čtvrtka 22. května do 15. hodiny. Tam se to pak celý uzavře, no a v pátek v rokovým rozjezdu uslyšíte, jestli jste to zrovna vy, nebo kdokoliv jiný, kdo ty lupeny získal. Takže posílejte fotky, jak jsem říkal, čas do čtvrtku 22. května do 15. hodiny máte.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a my se pohneme dál, už za chvíli nás čekají Škvor, dáme si taky Architext nebo Saigon Kick, muziky je dost, ale taky kulturní typy, protože nejenom v Českých Budějovicích se dějou různý kulturní akce, ale i v dalších okolních místech a na dalších zajímavých kapelách se můžete potěšit a udělat si radost o víkendu, takže si počkejte na kulturní typy, ty jsou připravený a pak slíbená muzika.
2: Ahoj,

0: Rádio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit z 350 tisíc na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin, nejen do půlnoci v den koupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Ceny ropy dál rostou a stouply dokonce až na nejvyšší hodnotu za 2 týdny. Naděje na ukončení konfliktu v Iránu totiž zeslábly. Nervozitu na trhu vyvolal útok na jadernou elektrárnu ve Spojených arabských emirátech. Investoři se také obávají, že americký prezident Trump bude konflikt dál eskalovat. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po 8finálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolína Muchová se vrátila do první desítky, kterou uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme ještě na dnešní počasí, převážně oblačno až zataženo a pokud ještě někde bude pršet, tak opravdu jenom doznívající déšť, jinak teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
0: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
2: Krátký info ještě z našich silnic. V České Lípě se bouralo v ulici Purkyňová, tam je nehoda 2 osobních aut, která tam překáží v provozu, ale měli byste projet bez držení. Trochu větší komplikace očekávejte v Plzni v ulici U Prazdroje, tam se srazilo osobní auto s tramvají. Je to teda průjezdný s opatrností, tak tam taky počítejte s omezením. Tak jezděte dál, opatrně, ať se nic moc extra nestane při pondělku a přeju všem šťastnou cestu.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Máme 4 minuty po 10. hodině, pondělí 18. května, rokový dopoledne a s vámi je Kamil. Já vás zdravím, už v předchozí hodině jsem říkal, že jednoho oslavence si nechám do týhle 60 minutovky a stane se tak za chvíli, protože slaví narozeniny jeden z mojich velkých hudebních hrdinů a to je Olda Říha. Tak si samozřejmě dáme katapult, zazpomínáme a popřejeme takhle na dálku Oldovi všechno nejlepší k jeho narozeninám, ale ještě předtím si dáme Gány, taky Airborne a na začátek tady mám pro vás hymn.

0: Katapult a starý desky hrajou dál. Píseň z roku 1986, inspirovaná smrtí Jirky Schillingera, se kterým se Olda Říha znal samozřejmě z kapely Františko Ringa Čecha. Byl to dokonce on, který na něj upozornil a právě na něj zaspomínal na albu, který letos slaví 40 let od svého vydání, tak doufejme, že se povede s Oldou popovídat o téhletý desce, tak jak to děláme v rámci album Měsíce. Každopádně my jsme si zahráli Katapult z toho důvodu, že Olda Říha dneska slaví 78. narozeniny a já bych mu chtěl přes éter Rock Rádia popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě spoustu skvělý muziky do dalších let, protože Katapult beru jako jednu ze svých top kapel, nejenom domácí scény, mám je moc rád, dokonce album, který jsme si teď připomněli, Rock Deluxe, tak je moje nejoblíbenější pravděpodobně, stejně tak s albem A co rock'n'roll, protože tyhle ty dvě desky jsou naprosto parádní a skvělý. Samozřejmě se mluví o tom, jaký Olda je. Já musím za sebe říct, že s ním mám jenom tu pozitivní zkušenost. Znám se s ním osobně, byl tady i na rozhovoru. Konec konců rozhovor si můžete poslechnout dodatečně na našem webu rockovyradio.cz v sekci podcast, anebo třeba i na našem účtu Spotify. A musím říct, že je to fajn člověk, který prostě má rád jenom pořádek. A protože dneska je bordel ve všem, tak se ani nedivím, že se občas chová tak, jak se chová. Já mu to schvaluju. Každopádně, jak říkám, Olda dneska slaví narozeniny, taky se mluví o tom, že nehraje na kytaru tak, jak by měl. Ale já si myslím, že to je relativní. Důležitý je, že hraje tak, jak Katapult potřebuje a můžu říct, že teď, když jsem byl na koncertě 3. března na můj svátek se podívat ve Fóru Karlín, tak Katapultu to hrálo luxusně. Skvělej playlist, parádně zahraný všechno, výborný zvuk, musím říct, že jsem si to moc užil a mrzí mě, že Katapult v současné době vyhlásil pauzu a že se vlastně neví, kdy se vrátí zpátky, což je škoda, protože si myslím, že jak ukázalo Fórum Karlín, kdy bylo vyprodáno, že o tuhletu kapelu zájem je. Takže ještě jednou Oldovi všechno nejlepší k narozeninám a budeme se těšit na jeho návrat, na jeho comeback. Pojďme si dát Toutou, dáme si taky Turbo anebo Black Sabbath na Rock Rádiu.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

Já vím, že se změníš, tak zní česká verze skladby Changes od Black Sabbath, kterou jsme si teď na Rock Rádiu dali 5 minut před 10:45 a postarala se o ní Pavla Kapitánová. Respektive takhle, postarala se o ní vlastně tenkrát ústřední duo kapely Arakain v roce 1995, a to Aleš Brichta a samozřejmě taky Jirka Urban, který na album Nevěřím taky přispěl právě touhletou skladbou a samozřejmě složil hudbu a podílel se na produkci. Tak taková je anabáze skladby, kterou můžete slyšet na Rock Radio Stage, protože tam se věnujeme převážně české hudbě. A právě i tahleta skladba v české verzi od Pavly Kapitánový, Já vím, že se změníš, je součástí playlistu Rock Radio Stage. Najdete ho jednoduše, stačí si dát třeba www.rockradiostage.cz nebo případně třeba na radia.cz si najít stanici Rock Radio Stage, zapnout a už to pojede. A můžete poslouchat muziky český tedy až do aleluja. Jenom v této hodince můžu říct, že jsme oslavovali narozeniny Oldy Říhy, takže zazněl Katapult, ale zazněli tam třeba i Krucipisk, Kern, Imodium, Citron, Hudba Praha a spousta dalších, Valda Gang a tak dál. A samozřejmě tam máme i zástupce světové hudební scény, takže se tam věnujeme i kapelám z míst, kde se samozřejmě mluví převážně anglicky a třeba zástupcem té celosvětové scény tam před chvílí byly Clash, který zazněli naživo. A taky třeba Halloween, protože tyhle ty zástupce té světové scény na Rock Radio Stage, jak jinak, slyšíte pěkně živě. Takže si to klidně nalaďte, poslechněte, zhodnoťte a třeba vás to bude i bavit, pokud si budete chtít užít pořádnou dávku české muziky. No a nejenom český, ale i československý, protože to se týká třeba i kapely Iné kafe, kterou na Rock Radio Stage slyšíte pravidelně a uslyšíte ji za chvíli i na Rock Radio. Dáme si ráno, pak přidám Five Finger Punch a dáme si třeba i Aerosmith.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Rock Radio. Zprávy.
3: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. České školy dál omezují používání mobilů. Ministerstvo školství rozeslalo do škol dotazníky. Z průzkumu vyplývá, že omezení přispívá k aktivnějšímu trávení přestávek. Pro omezení mobilů jsou asi 4/5 rodičů, informuje o tom Česká televize. Evropská unie plánuje opatření pro snížení závislosti na čínských dodavatelích. Připravuje pravidla, podle kterých by evropské firmy musely klíčové součástky nakupovat od nejméně 3 různých dodavatelů. Nová pravidla by měla dopad na podniky v několika klíčových odvětvích, třeba v chemickém průmyslu nebo ve výrobě průmyslových strojů. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 centimetrů. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Tak ještě počasí, dneska bude převážně oblačno až zataženo, ještě možná nějaký ten déšť, který bude doznívat z víkendu, ale jinak už by to mělo být bez srážek a hlavně teploty mezi 13 až 17 stupni Celsia.
5: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
4: No a jak nám to jezdí při pondělku dopoledne? Modřínová v Hořicích na Berounsku, tak tam je hlášená nehoda 2 osobních aut na místě policie, která nehodu šetří. Počítejte tam s omezením. V Přerově si dejte pozor v ulici Čechova. Tam se taky srazily 2 osobní auta. Překáží to v provozu. A ještě pojďme do Zlína v ulici Štefánikova. Tam se řeší nehoda 2 osobních aut. Dokonce na komunikaci je sklo. Takže tam počítejte s omezením a s malým zdržením, protože se to tam právě teď šetří a řeší. Tak, pevný nervy a v pořádku, dejte šťastnou cestu, všem přeju.
6: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Tak jdeme na oběd, samozřejmě na ten elektrický, který vám má udělat radost a třeba vám i, co se týká muziky, udělat radost v rámci toho, že ji můžete někomu poslat a uděláte šťastného třeba vašeho kolegu v práci nebo kohokoliv jiného kamaráda, někoho z rodiny. Prostě máte možnost si napsat o jakoukoliv píseň k nám na Facebook do zpráv a nebo na náš e-mail obec@rokovyradio.cz, tedy o jakoukoliv, kterou znáte z našeho vysílání, nebo pokud to tady budeme mít, tak není problém vám to zahrát. V příští 60 minutách je to na vás, Kamil Dráp je s vámi, váš šéf kuchař a jsem připraven to všechno plnit až do 12. hodiny, ale samozřejmě taky vám pustit něco ode mě. A při dnešku si dáme Nirvánu. Máme 3 minuty po 11. hodině a elektrický oběd na Rock Radio startuje právě teď.

Tak tohle byla Nirvana na Rock Radio v elektrickém obědě, otevřela nám dnešní 60-minutovku vašich přání a to první dorazilo od Matouše a Romana, kteří píšou, že by chtěli poprosit zahrát Sunrise Avenue, Hollywood Hills a to je všechno a děkujou za to. Tak tady jsou Sunrise Avenue.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání a mejdy jsme si dali na základě vzkazu, který zní takto. Ahoj, zahrajte mi prosím pro parťáka Patrika něco od Maidenu a není smutný a jde mu práce od ruky. Velký dík, napsal Lukáš. Ahoj Kamile, zahraj do Dobřejic pro Vojtu něco od Debustrolu. Děkuji, Jitka napsala. Tak si pojďme dát Svět, co zatočí s tebou.

klasika. Rocková pohoda. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok je tady do...

Rock Radio. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rockstar a Nickelback na Rock Rádiu v elektrickém obědě něco málo před půl dvanáctou a tuhle tu skladbu si přála slyšet Monika. Luca píše, že by chtěla slyšet Race Against a píše tady, že by to měla být skladba Make It Stop.

tohle byli Whitesnake na Rock Radio, který chtěl slyšet Jarda. Já tady mám před sebou další přání a to je od Petry, která zdraví a chtěla by slyšet novou píseň od Mira Šmajdy a to skladbu Lavina. Já ji tady mám připravenou, jenom ještě připomenu, pokud jste neslyšeli rozhovor s Mirem minulý týden, tak že tuhle tu píseň budete moc slyšet v rámci jejich koncertního playlistu s kapelou Terapie, která zahraje v Záhlenicích, myslím, že tuto sobotu od nejsem si jistý, 15. hodiny v rámci festivalu, který tam proběhne. Takže Miro tady říkal, že tahle ta píseň, i když je v rámci jeho solový tvorby, takže speciálně zazní právě i v setlistu kapely Terapie. Takže jestli chcete slyšet naživo, tak určitě na ně vyražte. Bude to, řekněme, taková ojedinělá možnost, protože Terapie potažmo Miro Šmajda solově moc nehrají. A co se týká koncertního turné, tak to se plánuje až na příští jaro. Takže těch možností, kdy tuhletu píseň slyšet živě, moc nebude. Ale teď si pojďme dát v éteru Rock Rádia.

Battle Beast na Rock Rádiu v elektrickém obědě a tahle ta muzika byla od Libora. My jdeme pomalu do finále, protože už nám času moc nezbývá. Každopádně mám tady ještě přání od Petra, který píše, že by chtěl nechat zahrát Rammsteiny pro tým Dars a hlavně pro řidiče Mikeyho, který nás veze do Německa na nový projekt. Díky, váš posluchač Petre, jak jsem říkal. Takže Petře, Rammstein tady mám připravený, dáme si pak ještě In Excess, o který si píše Bára, a tím je to pro dnešek definitivně uzavřený, protože víc už se nám sem toho nevejde. Já se omlouvám na všechny, všem ostatním, na který se nedostalo, bohužel, zkuste to příště nebo třeba dneska po 18. hodině, kdy startuje Rok na přání. No a ve 12 hodin už se na vás těší s rokovým porazem Dan, a teď jdeme na ty Rammsteiny.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: zprávy.
1: Příjemné pondělní poledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Předposlední květnový týden přinese do Česka oteplení a taky více slunečného počasí. Teploty se postupně vyšplhají ke 20 stupňům, pořád ale musíme počítat s občasnými bouřkami. O víkendu pak naměříme až letních 25 stupňů. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do unie vrátit. 20-letá tenistka Nikola Bartůňková se po osmifinálové účasti na turnaji v Římě posunula ve světovém žebříčku o 29 míst na životní 65. příčku. Nejlepší česká hráčka Karolina Muchová se vrátila do první desítky, kterou teď uzavírá. Linda Nosková si na 12. pozici vyrovnala nejlepší postavení v kariéře.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 se na trase Praha-Rozvadov je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam nepůjde z nás pevněná krajnice. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Lowman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-lowman.cz. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: A je pár minut po 12. hodině a začíná první rokový voraz tohle týdne s Danem. Já vás zdravím, rokeři. No a já mám pro vás takovej tip, jestli už vám dlouhodobě někdo vadí, nebo vás furt otravuje, nemůžete se ho zbavit, tak mu půjčte peníze, on vás už otravovat nebude a určitě se vám neozve. No a my jdem k hudbě, já vám pustím Hammerfall, Vypsanou fixu, anebo Avenged Sevenfold. Tak jdem na to, pojďte.

To byly Evanescent. A my se půjdeme podívat na český fotbal, kde vrcholila skupina o titul a na dálku se rozdával Hradec, který hrál se Sláví doma a Plzeň hrála doma s Jabloncem. Jablonec musel vyhrát a Hradec taky. No a tím pádem, aby zůstali v pohárech, pardon, jsem tady to, ještě jednou, Hradec musel vyhrát, takže přijeli 3-1 Slávy. Ona Slávě nepřijela s plným kádrem, pustili tam kluky, který nehráli půl sezóny, takže tam hráli kluci jako náhradníci, ty se moc neukázali, bohužel, takže dostali 3-1, byl to hezký zápas, já jsem na to koukal. No a horší to bylo v Plzni, kde Plzeň vyhrála 5-0 a Jablonec dostal 5. No a já tady klukům pustím takový úryvek, protože to se k ním hodí, jak tam dostali studa, jako ve skupině o titul, teda, no, ve skupině o titul. No, takže ne, pětku ne, ale bohužel kluci dostali, tak snad uvidíme v tom poháru, co hrajou ve středu, protože ve středu se hraje finále poháru, hrajou s Karvinou, tak ještě můžou vyhrát účast v pohárech. Já se na to jdu podívat, protože to hraje u nás v Hradci, tak snad to urvou. No a my si pustíme další hudbu, Paula Stanleyho, Dimitri, nebo Billy Idol.

0: vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený. Jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu. Od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: A to byl Paul Stanley. A my se od Paula půjdeme podívat na českou scénu, protože už tuhle sobotu 23. května začíná roky. Naše festival je taková putovní šňůra a bude v Českých Budějovicích, a to v pivovaru Samson. Bude se na vás těšit celý náš tým a festiákem vás provede naše Anabel. K tanci a poslechu vám zahrou Alkohol, Horký Žeslíže, Dimitri, Trantenberg, Traktoři. No a jestli nemáte teda ještě pár na sobotu a chtěli byste s vaší partou tam jít a nechtěli byste přelejt za plot, tak se vyfojte celou vaší partou a pošlete to na náš e-mail. Je to studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější fotka to bude, tím lepší. A my to ve čtvrtek 22. května v 15 hodin vyhlásíme, kdo dostal lístky od nás s celou partou do Českých Budějovic.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: A já vám pustím Halloweeny, Ingot, anebo teďka Rolling Stone.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kick. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvolení.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké pondělní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Vláda dneska projedná navýšení rodičovského příspěvku. Ten by se mohl zvýšit ze 350 na 400 tisíc korun. Kabinet Andreje Babiše má taky řešit návrh, aby jednodenní dálniční známka platila 24 hodin. Nejen do půlnoci v den zakoupení. Projedná také mimo jiné změny u trestných činů proti životnímu prostředí. Češi považují za nejlepšího porevolučního prezidenta i nadále Václava Havla. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stemmark. Druhý nejlepší je podle nich Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel, který si od minulého dotazování mírně pohoršil. Na poslední čtvrté příčce zůstal Miloš Zeman. České hokejisty dnes čeká třetí zápas na mistrovství světa ve Švýcarsku. Od 20:20 nastoupí ve Friburgu proti Švédsku a pokusí se odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovinskem. Rock Radio.
2: Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky, s vyšší pravděpodobností na horách, nejvyšší denní teploty 16 až 21 stupňů.
3: Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Rock Radio. Doprava. Na D3 na trase Kaplice Mezno je porouchaný vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože je překážka na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
4: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
2: Rock Rádio, rockovej voraz. A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rockovýho vorazu s Danem za sebou. A já jsem tady před chvilkou četl takovou výbornou větu, tak jsem si říkal, že bych vás mohl vyzvat, abyste mi napsali a bude to. Jakou větu řeknete při řízení, ale i v posteli? Tak já teda vystřelím první. Hele, jak je to velký? Ukaž to. Tak to dej dozadu. No a vy mě zatím napište, co vás napadne, napište mi to na Facebook a já vám k tomu pustím nějakou hudbu, třeba Katapulty, Judas Priest anebo Joan Osborne.

0: To byly Katapult a Co rock and roll z roku 1989. A právě Olda Říha dneska slaví 78 let, on tam byl v té kapele od začátku 75. roku až doteď. Já jsem četl, že 16. května vlastně měli poslední koncert, protože pak oznámili pauzu na neurčito, takže kdo je nevěděl, tak já se už nestihne, protože pochybuji, že by ještě to dali dokupy. Někdo říkal, že ty koncerty už na konci stály za prd, Kamil na něm byl nedávno na Katapultech a říkal, že je docela dobrý, ale že na těch koncertech už se sedí, že už to je takový poklidný, což já chápu v 78 letech. No. Takže my si pustíme ještě nějakou hudbu, my jim přejeme za rokový rádio, nebo Oldovi všechno nejlepší a hodně zdraví hlavně. A já vám pustím Linkin Park in the End, pak budou třeba Rybičky, Nebeská prána.
1: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

0: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Mistrovství světa v hokeji na Rock Rádiu.
1: A nám dneska pokračuje další den mistrovství světa ve Švýcarsku a od 16.20 hraje Finsko-Amerika, Kanada-Dánsko. Já myslím, že Fini porazí Ameriku, Kanada by v pohodě měla porazit Dánsko. No a večer nás zajímá, protože tam hrajeme se Švédskem a pak tam hraje Německo-Švýcarsko. To bude dost zajímavý zápas, protože Švýcarsko je černý kůň mistrovství světa, tak uvidíme. No ale ty Češi, to je průser, protože v sobotu proti tomu Slovensku, jak prohráli 3-2, tak hlavně tam chytal český golman, nevím, kdo to víte, tak vlastně Lukáš, co tam chytal, tak on byl v extralize v Litvínově, měl 10 zápasů odchytaných a vyhrál titul, což je vtipný, takže s Litvínovem vyhrál titul a pak byl 10 let pryč a začal reprezentovat Slovinsko. Takže Lukáš Horák, jednička Slovinska, vychytala Čechy. To je docela dost vtipný.
0: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
1: Máme se prvně pojít na další hudbu, čeká nás třeba Mňágáš, Djorp, Pain a teďka Queen a David Bowie a jejich Under Pressure.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: zprávy.
1: Přeju hezké odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Jarní mrazíky, sucho i přívalové srážky místy způsobily škody pěstitelům zeleniny v Česku. Chladné počasí poškodilo třeba rané brambory a zelí, nedostatek vláhy zase cibuli nebo košťáloviny. Bilanci dopadů jarního počasí na pole se zeleninou nyní dává dohromady Zelinářská unie Čech a Moravy. V Británii sílí hlasy volající po návratu do Evropské unie. Bývalý ministr zdravotnictví Wes Streaming oznámil, že chce kandidovat na předsedu laboristické strany a nahradit tak stávajícího premiéra Keira Starmera. Uvedl také, že Brexit byla obrovská chyba a země by se měla do unie vrátit. Bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková se vrátila k závodění. Po mateřské pauze si na extralize družstev v Ostravě připsala výkon 53 metrů a 54 centimetrů. V prvním startu od předloňského září absolvovala jen 3 pokusy a slavila vítězství.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne a večer se výjimečně vyskytnou přehánky s vyšší pravděpodobností na horách. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na dálnici D55 je nehoda nákladního vozidla, co narazil do svodidel, je tam překážka na vozovce, tak čekejte, půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockovej poraz.
2: A je pár minut po 14. hodině. Máme poslední hodinu rockovýho razu s Danem před sebou. No a já jsem tady vyhrabal perfektní věc. Royal Republic a jejich písničku Baby z roku 2016. Já jsem tu písničku slyšel, když vyskočila jako nová, tak já vám ji pustím, ať to tady pořádně rozpálíme.
0: Rock Radio.

0: nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný pro

0: Auto a hudby, Koller, Kuba, Výborný a Hajduše.
1: Motokeci,
0: setkejte se s více
1: Herbolta
0: než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Sparta Fest CZ.

0: shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

A to byl Láďa Křížek a jeho Krejsen s písničkou Čarovná noc z roku 1990. A já doufám, že dneska český hokejisty čeká také Čarovná noc, že nedostanou od Švédu křížek, takže hokejistům držte v 2020 palce, ať to vyhrajou. No a nás čeká poslední 20 minut rokovýho obrazu s Danem. A než se s váma rozloučím, tak vám ještě pustím Guano Apes, Turbo, Sunrise Avenue, anebo za chvilku Ospring. Tak se mějte hezky a čau.

prodejna. Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny paliv, které denně stanovuje stát, půjdou opět nahoru. Litr benzínu může stát až 44 korun a 43 haléřů. Naftu budou moci pumpy prodávat maximálně za 42 korun a 2 haléře za litr. Vyplývá to z cenového věstníku rezortu financí. Brno opět potvrzuje, že je městem budoucnosti. Záchranku a hasiče totiž do centra pouští chytré sloupky. Auta nově nemusí kontaktovat dispečink a tím se zkracuje doba zásahu. Jak to celé funguje, ví mluvčí magistrátu Klára Opálková.
2: Systém je založený na komunikaci mezi vozidlem a dopravní infrastrukturou, jako jsou třeba sloupky nebo semafory. Auto vyšle díky zabudované jednotce signál o jízdě. Systém vyhodnotí, že se jedná o oprávněné vozidlo, které může pustit a vyšle pokyn ke stažení sloupku.
1: Ten pak do půl minuty zase vyjede nahoru. Nejlepším českým prezidentem je podle Čechů i nadále Václav Havel. Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Stelmark. Druhý nejlepší je podle občanů Václav Klaus a třetí současný prezident Petr Pavel. Ten se od minulého dotazování mírně pohoršil. Loni na podzim byl na druhém místě. Pozůstatky keporka Katymiho zůstanou tam, kde je moře vyplavilo, tedy u dánského ostrova Anholt. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na Mělčině na severu Německa. V květnu ji dobrovolníci odvezli zpátky do severního moře. Následně ale keporka uhynul. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Venku dneska máme polojasno až zataženo a s postupnými přibývajícími hodinami se nám bude zatahovat více a více. V noci potom začne pršet a víceméně po celý den zítra v Čechách bude pršet. Největší bouřky nás budou čekat hlavně na severozápadě Čech v horských oblastech, dejte si na ně pozor a teploty se budou zítra pohybovat kolem 19 stupňů. Večer nám to padne asi na 7.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na silnicích. Na silnici 38 v Mladé Boleslavi se srazily dva osobáky. Díky bohu je to bez ranění a zatím tam ještě není moc velká kolona, to už se ale samozřejmě za těch pár minut mohlo změnit. Na pražském okruhu na 22. kilometru ve směru na Barrandov, přímo na sjezdu z D5 je v sobě náklaďák s osobákem. Počítejte tam rozhodně se zdržením a radši, když tak sjezdíte o něco dřív. Na silnici číslo 13 na 58. kilometru směrem na Vary je odstavený osobní vozidlo a dělá tam docela neplechu, vyčuje kousek do silnice. Lidi to tam objíždějí, dejte si na to pozor, radši sundejte nohu z plynu. A vy, co jste projížděli Břeclaví a odvádělo vás to z ulice 17. listopadu kvůli nehodě, tak už je ta nehoda odstraněná a provoz už by měl být normálně v jízdním pruhu obnoven.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Rokový odpoledne.
3: 15 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě startuje svoji první hodinku. Normálně je rokový odpoledne s Kubou a s Petrem, ale dneska bude jenom se mnou s Petrem a bude tomu ještě tak vlastně až víceméně do čtvrtka, protože Kuba nám prostě na chvilinku odjel. Odjel za teplem, no, samozřejmě mu to přejeme, jako já myslím, že bych ho pak možná mohl taky následovat, ale to samozřejmě ještě uvidíme. Každopádně dneska to bude mít docela dost našlapaný. Koukal jsem se, že máme všechno před sebou a nudit se rozhodně nebudeme, takže mějte nabitý telefony, nastražený uši a všechno tak, jak to prostě znáte. Teďka už si ale pojďme rovnou pustit další muziku. Čekají nás Velvet Revolver, taky Vohnouti z jejich Svazem českých bohémů. Kiss and Dynamite přijdou, ale teďka už se rozjíždí John Bon Jovi a Blaze of Glory. Tak pěkný rokový odpoledne.

15:20 k tomu a Velvet Revolver, Dave Dancer právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. A samozřejmě máme tady zase další vyhlašování, protože tady pro vás mám zase další lístky. Na megakoncert Rybiček už v Kutný Hoře, už jsme jednou lístky rozdávali jsme je na pátek a teďka tady máme dokonce lístky na tu sobotu. Takže jestli chcete vidět kromě Rybiček, teda ještě Jaroslava Uhlíře, Kamila Střihavku, Byt číslo 4 a takhle a další, tak rozhodně vytáhněte Facebook, tam si najděte stránky Rock Rádia a napište mi zprávu, proč bych tyhle ty lístky měl dát dneska právě vám. Taky mi tam k tomu dejte ještě vaše telefonní číslo, ať vám odsud pak hezky z éteru můžu zavolat. No a já si tak za hodinku a půl vyberu jednoho z vás, který ode mě tady ty lístky dostane. Takže rozhodně pište, jestli chcete být v sobotu 23.5. na megakoncertě Rybiček 48. No ať se vám to píše všechno líp, tak já vám pustím zase nějakou další muziku. Čeká nás Miloš Dorodoležal, Bad Wolves, anebo taky Midnight Oil a jejich Beds Are Burning.

0: Pivo vychlazený, kámoši pozvaní, maso naložený, jenže tu dobrotu nemáte na čem upéct? Drobná chyba v plánování, ze který se ale nemusíte dělat hlavu, od toho máte nás. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd s Honzou a Anabel. Celý týden pro vás budou mít skvělý kontaktní grily, na kterých upečete i pásovce. Slušná grilovačka od pondělí do pátku v rokovém rozjezdu na Rock Radio.
1: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.

0: Miloš Dodo doležal nás právě vysoudil všechny na Rock Radio, jeho písnička právě dojíždí teďka v 15:38. No a teď se pojďme podívat na hokej, ne?
1: Mistrovství světa v hokeji na Rock Radio.
0: Vypadá to zatím, no, tak jak to říct, no, po víkendu nás máme na kontě jednu výhru s Dánskem, která dopadla 4-1 a v sobotu jsme to bohužel projeli se Slovinskem, nekoukalo se na to úplně hezky, po prodloužení nám tam prostě ještě ten třetí gol dali a dneska nás čeká Švédsko. Uvidíme, jaký to bude, samozřejmě budeme si teďka v hokeji bavit vlastně každý den tady na Rock Radio, takže držme tomu dneska palce. Už jsem se koukal na nějaký články, jak to jako dneska vidějí. Kalous, asistent trenéra, už říkal, že prostě už to trošičku zrekapitulovali a mělo by to snad dneska dopadnout prostě o něco líp. Už našli ty chyby, které byly v tom zápase se Slovinskem a uvidíme, jak to dopadne. No, když si to porovnáme, tak třeba Švédi, se kterými právě dneska budeme hrát, tak ty už se nechali porazit Kanadou, který ale teda samozřejmě favoritem celého turnaje, ale třeba s Dánskem dopadli, myslím, že 6-1, no jako uvidíme samozřejmě, ale držíme našim klukům palce a uvidíme, jak to dneska s těma Švédama dopadne.
1: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.
0: Teď už se ale pojďme samozřejmě pustit další muziku. Advance, Daniel Landa, Battle Beast, anebo taky U2. Tohle to všechno vás čeká už za chvilku.

0: Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej open air festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Haxisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: od rána do večera. Dabu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rocková klasika. Rocková muzika. Rocková romantika. Od rána do večera je u nás co poslouchat. Rock Radio.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Novým náčelníkem generálního štábu by se měl stát Miroslav Hlaváč. To je první zástupce současného šéfa štábu Karla Řehky. Pro Hlaváče ale nehlasoval ministr obrany Zuna. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Babiš. Návrh vlády musí ještě projednat sněmovní výbor pro obranu. Dlouhých 16 hodin trvalo restaurátorům, než dostali lebku svaté Zdislavy z betonu. Tím je zalil zloděj, který ji minulý týden ukradl z baziliky v Jablonném pod Ještědí. Při vytahování ze schránky ji navíc ještě poničil. Odlomilo se 5 fragmentů. Nyní na restaurování relikvie pracují experti. Není jasné, kdy se do baziliky vrátí zpátky. Péče o druhé má smysl a vědí to i ve Zlínském kraji, kde startuje 10. ročník ankety ocenění pečujících osob. Návrhy nominací můžou lidé zasílat do 31. července. Koho můžou navrhovat, prozradí mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
3: Ocenění je určeno lidem, kteří v domácím prostředí pečují o člena rodiny nebo jiného blízkého člověka, který se kvůli zdravotnímu stavu neobejde bez pomoci druhých. Nejde přitom o profesionální pečovatele, ale o běžné lidi, kteří péči zvládají vedle svého každodenního života.
2: Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na podzim. České hokejisty dneska čeká třetí utkání na světovém šampionátu. Pod ní Volna nastoupí ve Friburgu ve 20:20 proti prvnímu těžkému soupeři, Švédsku. Proti výběru Trekronor se pokusí odčinit nečekanou sobotní porážku 2-3 v prodloužení se Slovenskem. Ze zpráv je to vše, hezký den.
0: Rock Radio, počasí.
4: Momentálně máme venku polojasno až zataženo a samozřejmě s přicházejícími hodinami bude i začne i déšť, který bude trvat celý zítřek, hlavně v Čechách. Bude zataženo opět po celý den a dejte si pozor na bouřky, hlavně na severozápadě. Venku je momentálně kolem 17 stupňů a večer nám to padne asi na 4. Zítra nás potom bude čekat kolem 19 stupňů a večer asi na 7 to spadne. Takže úplně nezahazujte ještě bundy.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Ještě se podíváme, jaká je situace na silnicích. Na D5 se na 67 km směrem na Prahu je odstavený náklaďák. Dejte se na něj pozor a radši sundejte nohu z plynu. V Brně v Husovickém tunelu se pohybuje cyklista. Nevím, jestli už odtamtud konečně odjel, ani nevím, jak se tam dostal, ale každopádně i tak radši sundejte nohu z plynu. Na D8 na prvním kilometru směrem z Prahy je pro defekt odstavený nákladák a dokonce i vyčuje do silnice, takže tam můžete možná i počítat s nějakou mírnou kolonou. No a kolonou se určitě nezbavíte na pražském okruhu na 21. kilometru směrem na Modletice. Jsou tam sobě 3 osobáky a zdržet se můžete asi tak 20 minut.
0: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
4: Tak jo, máme tady 16 hodin 4 minuty k tomu a Brokový odpoledne právě pokračuje do svojí druhé hodinky. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou s Petrem. Kuba nám odjel trošičku za teplem a za trochou moře, ale rozhodně mu to samozřejmě přejem. Ale i tak tady mám pro vás další dva lístky, tentokrát na mega koncert Rybiček. Už jsme jednou rozdávali na ten páteční den, tak teďka rozdáváme na sobotní. Bude tam ještě Jarda Uhlíř, Kamil Střihavka, By číslo 4 a tak dále a tak dále. Tak to rozhodně nenechte ujistečí, akorát abyste mi napsali na Facebook, na naše stránky Rock Rádia, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám, a taky k tomu nezapomeňte dát vaše telefonní číslo, ať vám pak hezky odsaď z éteru můžu zavolat. Teďka už se dáme další muziku, Halloween, Blackstone Cherry a nebo Nickelback, už teďka na Rock Rádiu.
0: Rock Rádio.

Všechno nebo nic. Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádio už 16 hodin a 18 minut k tomu. A není to samozřejmě žádnou náhodou, že Kaťáci právě teďka dojíždějí na Rock Rádio, protože Olda Říha, jejich frontman a legendární jméno v české rockové muzice, dneska slaví svoje 78. narozeniny, takže my mu jako Rock Rádio samozřejmě přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Věděli jste o tom, že Olda už začínal vlastně v 16 letech hrát na kytaru? Opravdu, hele, bylo to ve skupinách Meteor, Shadows a Memphis, že jo? Pak ještě prošel kapelama jako Black Stars, Cathedral, Mahago, a takhle a tak dále a tak dále. Až opak František Ringoček vzal do jedné kapely, kde byl ještě s Jirkou Schellingrem a s Viktorem Sodomou. No a pak nakonec ještě opět vlastně hrál v Mahagonu a pak ještě najednou a pak vlastně od roku 1975 Katapult. No tyjo, docela jako si myslím, že docela dozůstá kariéra. Samozřejmě ho známe, si myslím, snad skoro úplně všichni. A takže mu přejeme opravdu všechno nejlepší k narozeninám a zatím si pustíme ještě další muziku během toho, co ho můžete oslavovat. Sex Pistols, Medvěd 009 anebo Alice Cooper vás čekají už za chvíli na Rock Rádiu.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Alkehol, Horký žeslíže, Dimitri, Trautenberg a Traktor, který letos nikde jinde neuvidíte. 23. května v Českých Budějovicích. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: God Save the Queen. Sex Pistols nám právě teďka dojeli na Rock Radio. 16:35 k tomu. No a já už mám výherce nebo výherkyně dnešních dvou lístků na mega koncert Rybiček, takže se s ním nebo s ní teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme společně.
1: Sundávejte si ty boty, zase je tady všude našlapáno.
2: Taky to znáte, chlapi, já už to ale nemohl poslouchat. A tak jsem se pochlapil. Na Gapa.cz jsem našel pořádné rohošky před barák i dovnitř a pustil se do práce. Úplně sám. Na webu mají super instruktážní video, takže netrvalo dlouho a bylo hotovo. Můžu vám říct, že ten pocit, když si to člověk udělá

0: www.rokfm nebo na radia.cz. Rok Radio.
1: Po malý pauzice jsem zpátky a nejsem tady konečně sám. Je tady stojí se mnou ještě naše posluchačka Kačka, která dneska dostala dva lístky. Nazdar, Kačko.
2: Ahoj, zdravím.
1: Tak prosím tě, mám velkou radost, že jsi napsala, protože jsi psala, že budeš mít velký deficit ve svém životě, pokud neuslyšíš Rybičky a Jardu Uhlíře.
2: Prosím, ano, ano.
1: Prosím tě, je to, chápu to teda správně, že jsi ještě na nich nikdy nebyla, bude to poprvé, anebo je tak, jako potřebuješ doplnit?
2: Rybičky, na Rybičky jezdím i chodím, že jsem Kutnohorák, takže tam jasně. Je to jasný, ale Uhlíře jsem ještě nikdy naživo neslyšela. Hezky. A to se strašně těším.
1: Hezky, no tak to mám radost, že teda dneska skončily lístky opravdu ve správných rukou. Prosím tě, a ještě mi prozraď, koho si sebou na ten koncert vezmeš, když máš ty lístky dva?
2: No já se vezmu určitě manžela.
1: Hezky, a už jsi mu to říkala, už o tom ví, nebo je to ještě překvapení?
2: Ne, ví, protože jsme zrovna na dovolení, teď jsme přijeli, takže hezky. Měl strašnou radost.
1: Hezky, no tak to jsem rád, že jsem vám mohl udělat radost. Prosím tě, pořádně si ten koncert oba dva užijte a když tak nám pak pošli nějakou fotku, jak jste si to užili.
2: Určitě pošlu.
1: Tak jo, díky moc a měj se krásně.
2: Taky díky.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Bylo vidět, že o Rybičky máte docela dost velký zájem, že těch zpráv dneska přišlo fakt docela hodně, ale nebojte se, budu je rozdávat úplně celý týden, takže rozhodně to zkuste třeba zítra, anebo pozejtří, anebo i pozejtří. Prostě tady těch lístků ještě máme dost. Teďka už se ale pojďme vrhnout na další muziku. Vrv, Amorphis, anebo Kabáti, teďka to rozjedou s jejima houbama magickýma, tak jdeme na to, rokový odpoledne pokračuje dál.
3: Už budem spolu navždycky.

Ve světě plném hrozeb je jistota základ. Cisco Security. Technologie, které chrání vaše data i důvěru. Jistotu v Česku zajišťuje Aleph.

0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Regulace cen pohonných hmot se nově bude vyhlašovat na základě nařízení kabinetu. Vláda to dneska schválila. Opatření bude platit do konce května, jak na tiskové konferenci po jednání kabinetu uvedla ministryně financí Schillerová. Zdůraznila, že na způsobu výpočtu maximálních cen paliv a na jejich zveřejňování se nic nemění. Soud zprostil bývalého poslance Dominika Feriho obžaloby z dalšího znásilnění. Státní zástupkyně tvrdila, že si Feri v roce 2015 při styku s tehdy 17-letou dívkou přes její nesouhlas sundal kondom. Podle soudu ale skutek popsaný v obžalobě nebyl trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Klíšťata ve městech jsou dvojnásobně infikovanější než v lesních lokalitách. Čtvrtina z nich boreliózou. Kvůli testování je důležité hlásit nalezená klíšťata prostřednictvím mobilní aplikace Klíšťapka. Jak funguje, vysvětluje mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
1: Zadávání probíhá pomocí jednoduchého interaktivního formuláře, kde zadáte geografickou polohu klíštěte a můžete také přidat jeho fotografii. Doporučujeme využívat v aplikaci variantu registrovaného uživatele. Takové zapojení totiž poskytuje další funkci.
0: Podle dat je zatím více než 30% klíšťat ze soukromých zahrad a dalších 10% z chat a chalup. S komplikacemi musí počítat řidiči na západě Čech. Ředitelství silnic a dálnic totiž kvůli opravě uzavřelo most v Třemošné za Plzní na hlavním tahu 1/27 na Plasy, Žatec a Most. Tisíce aut tak musí do srpna jezdit průtahem přes město. Tolik zprávy, pěkné odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Venku máme dneska zataženo a bude tak tomu i na několik nadcházejících dní. Pršet dnes ještě nebude, ale v noci začne a bude pršet celý zítřejší den. Hlavně v Čechách, a to hlavně na severozápadě a také na jihu. Na severozápadě si dejte také pozor na bouřky. Teploty se dnes pohybují kolem 17 stupňů a večer nám padnou asi na 4. A zítra to bude kolem 19 stupňů a večer to padne asi na 7.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín. Rock Radio. Doprava.
3: Dejte si pozor na náměstí Vélevého v Liběchově, kde jsou u sobě dva osobáky. Zatím tam kolona není, ale za těch pár minut, než jsem si to psal, se to mohlo už taky změnit. Na D1 na 370. kilometru směrem na Polsko jsou u sobě tři osobáky, takže tam můžete počítat už docela dost začínající kolonou. Na silnici 125 u Zbizub havaroval osobák na bok. Na místě akorát záchranka, je tam kolem toho taková chaotická situace, být vám jestli tomu místu úplně vyhnu. A na D1 na 196. kilometru směrem na Prahu se pohybuje někdo mezi jízdníma pruhama. Prosím vás, oči na šťopkách a sundejte nohu z plynu, ať se nestane nějaká tragédie.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 17 hodin a 4 hodiny k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Nataša, takže všem Natašám samozřejmě přejeme za celý Rock Radio všechno nejlepší. Doufám, že si to užíváte a doufám, že to hlavně užijete s další rokovou muzikou, kterou vám pustíme. Taky tady v té hodince něco řekneme o akcích, které připravujeme na celý léto. Asi už možná i tušíte, o čem mluvím, že jo? Mrk, mrk. A na to si ještě chvilinku počkáme. Zatím nás čeká Anna Johnson, Panoptico anebo Hollywood Undead. Tak pojďme rovnou na to.

0: Marilyn Manson a Sweet Dreams Are Made of This právě teďka dojíždí na Rock Rádiu tady tím kvílením tyhletý kytary. A já pro vás zase něco mám, kamarádi. 23. května, tuhletu sobotu, totiž zase startujou naše rockiny na takový ten náš putovní festival, který vždycky jede přes celý léto a budeme začínat právě v Českých Budějovicích. Takže doufám, že se tam, že tam všichni uvidíme, protože tam bude celá naše parta, prostě moderovat to bude Anabel, budou tam ještě Alkehor, Horký Žeslíže, Dimity, Trautenberg a Traktor. Docela si myslím, jakože docela nabitej line-up. No ale hlavně, můžeme tam poslat i jako jednu partičku od vás, jo. Ale funguje to asi takhle. Když se vyfotíte s vaší partou a uděláte nějakou fotku, fantazii se meze absolutně nekladou, která se nám bude líbit a pošlete to do čtvrtka 22.5. do 15 hodin, tak my tady pro vás budeme mít připravených 10 lístků na Rockin do Českých Budějovic. Tady stačí se akorát takhle vyfotit, poslat nám to na náš mail studio@rokovyradio.cz a tam si potom vybereme ve čtvrtek nějakýho výherce a v pátek v rokovém rozjezdu se to vyhlásí, kdo to vyhrál a bude tady na vás čekat 10 lístků. Takže rozhodně neváhejte, fantazii se meze nekladou.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už si ale poslechneme další muziku. Čekají nás Boston, taky Rob Zombie, anebo Olympic a Jako za mladá. Tak jedem, ne?

DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Od rána do večera je u nás co poslouchat.

0: he shoots, he scores!
1: Uvolněte se a nemusíte ani zakázaně. Hákněte práci, ale bacha, ať vám šéf nedá krosček a hlavně nezdržujte hru. Rock Radio fandí hokej, tak fanděte s náma. Každý den se připravte na porci výsledků a zajímavostí z mistrovství světa. Akorát ta elektronická tuška nám pořád chybí. Mistrovství světa v hokeji. Každý den na Rock Radio.
2: Top hokejové zážitky vám přináší Top Centrum, dodavatel profesionálního nářadí ve staveb dovozidel, stavební a zahradní techniky. www.topcentrum.cz.

0: Post na Modern Feeling právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. 17 hodin 38 minut tomu, no a to už samozřejmě značí rychlej konec rokovýho odpoledne, za chvilku už bude rok na přání a už je tady Jirka, nazdar, nazdar.
1: Nazdar, nazdar. Hele, tak, ten název té písničky, to mi připomnělo, taky je tam název Feeling, ve. Bylo to často v televizi. Ne. Začínalo to Hugačaga, kamaráde.
0: Jo, I can't stop this feeling. No jasně, Blue Suede, že jo.
1: Hooked on a feeling.
0: Ano, ježiš, ano. Ale to je výborná písnička, tyjo, tu mám rád. Je tam, jak tam krásně, jako je takový rozdíl mezi tím intrem a zbytkem té písničky, víš, začne ti hrát Hugačaga, Huga. A najednou se pak rozděle vlastně hrozně fajnová písnička. My jsme tady mohli tak, to, já nevím, jestli to tady máme, ale mohl bych si o to někdo napsat. Možná, ne?
1: Jestli to tam je,
0: hele, můžete to klidně vyzkoušet, samozřejmě příští dvě hodinky už jsou ve vaší režii, ale já vám teda ještě pošlu něco od sebe tady posledního, jo, máme tady ještě Linkin Park, Rainbow, Placebo, no a taky Iné kafe ještě s jejich růžovou zahrádou, tak si to pořádně užijte a my se slyšíme normálně zase zítra, Jirko, ty si to užij.
1: Taky, pište, volejte a tamhleto.
0: A já se s váma slyším zase od tří zítra, tak čus.
1: Ahoj.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: 22. a 23. května pořádají Tři sestry tradiční punkrockovej Open Air Festival v Braníku. Těšit se můžete na nepřeberný množství kapel a nezapomenutelnou atmosféru. V ten samej termín můžete vyrazit i na Rybičky 48 Fest do Kutné Hory. Rybičky vystoupí během obou dvou dnů a pozvali si spoustu skvělých hostů. Pražský klub Vagon má v pátek na programu Ozzy Osbourne and Black Sabbath Revival a den na to kapelu Profesor. V sobotu proběhne multižánrový festival Malva Fest u Malovarského rybníku. Zahrajou vám Civilní obrana, Lucie Revival a další. Pod hlavičkou Turbojugend Prague Spring vystoupí v klubu Sedmička na Strahově tři špičkový black metalový kapely, český Malefir, německý Pelores a rakouský Hakcisa. Tak neváhejte a vyražte. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: nejlepší.
1: Ardon. Prémiové pracovní a outdoor oděvy a obuv. Už je čas vyzkoušet pořádný montérky. www.ardon.cz

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Miroslav Hlaváč je podle Hradu dobrý kandidát do funkce náčelníka generálního štábu. Podle hradní kanceláře je prezident Petr Pavel připraven Hlaváče do pozice šéfa armády jmenovat. Kandidáty navrhl vládě ministr obrany Zuna. Pro Hlaváče ale na rozdíl od ostatních členů kabinetu nehlasoval. Nehoda dvou osobáků komplikuje dopravu na D1 za Brnem. Bouralo se na 208. kilometru ve směru na Ostravu. Dálnice byla víc než hodinu zavřená. Teď už auta projedou aspoň jedním pruhem. Při nehodě se zranila jedna žena a skončila ve Vyškovské nemocnici. S jarními mrazíky měli problém taky zelenáři. Chladné počasí místy poškodilo třeba rané brambory anebo zelí. Sucho a nedostatek vláhy zase košťáloviny, jak potvrzuje tajemnice Zelenářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
1: Hodně poškozeny byly rané brambory, které poměrně rychle zregenerovaly. Nicméně můžou být lokálně opožděné sklizně právě v těch místech, kde ty porosty byly poškozeny. Sucho nám komplikovalo naše pěstování v podstatě jen okrajově, protože většina ploch zeleniny je pod závlahou.
0: Sucho neprospělo zejména jarním obilovinám, což bude mít negativní vliv na množství a kvalitu letošní sklizně. Léto se blíží a hygienici spustili testování vody. Začali s tím třeba v Olomouckém kraji. A podle prvních letošních rozborů je voda ve Štěrkopískových jezerech Poděbrady i na Plumovské přehradě vhodná ke koupání. Obě místa budou hygienici monitorovat po celé léto. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Tak děkujeme ti, Eliško, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpovídá Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na úterý. Mělo by být oblačno až polojasno, v Čechách přechodně až zataženo a k večeru na východě i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností bouřky. Nejvyšší teploty by se měly pohybovat okolo 22 stupňů a v 1000 metrech na horách pak bude stupňů 12.
4: Spa Hotel Děvín, Mariánské Lázně. V krásném prostředí lesoparku. Lázeňské procedury, turistika, léčivé prameny. Spa Hotel Děvín.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Nárožní v Praze se srazilo osobní auto s cyklistou, na místě je záchranka i policie, pozor na to. Na D1 na 182. kilometru na trase polsko-státní hranice směr Praha je nehoda. Neprůjezdný pruh díky nehodě dvou osobních aut, tak buďte opatrní. No a na D0, čili na Pražském okruhu na 19. kilometru na trase Modletice Ruzině před sjezdem na Ořech směr centrum je nehoda nákladňáku s osobákem, tvoří to překážku na vozovce, počítejte s kolonami se zdržením a projíždějte opatrně. A ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně doražte v pořádku.
5: Kolony neovlivníte. Servis ano. Toyota Louman. Nový servis u pražského letiště. Bez čekání. Zjistěte víc na letiště.toyota-louman.cz.
2: Rock Radio. Rock na psání.
3: Námořníci, máme 3 minutky po 18. hodině, no a na palubě Rock Rádia, na palubě týhletý pirátský lodi vás opět vítá po víkendu, doufám odpočatý, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky, Jirka Vajgis. Tak jo, pojďme to zase s novým pracovním týdnem opět rozjet, máme tu rok na přání, 2 hodinky na to, abyste se mohli po práci řádně vyřádit, myslím aspoň hudebně, volejte mi na 725844424, pište na Messengera a do mailu, no něco si přejte. No a já vám na úvod pustím počmárný biznesmeny Kysáky, jejich pecku Crazy Crazy Nights a během týhle 3,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhu!

0: Tak jo, Crazy Crazy Nights, pokud vaše noci o víkendu nebyly dostatečně šílené, pojďme si udělat dnešní večer dostatečně šílený. O to by se rád postaral David, který se mi sem dovolal jako první vlaštovka a říkal, že by chtěl ženušku, která se sluní Dášenku, přemluvit k tomu, aby si s ním zahrála čertovy obrázky. Tak to bys měla, Dášo, udělat. No a tak hrát se dá o cokoliv. Rozumíte. No, i v pondělí může být středa. No a k tomu si dáme alkohol a život je krátký a to je pravda.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Piráti, Aylstorm a P-A-R-T-Y, což znamená party, přátelé. Tak jsme to rozjeli pěkně, dozvěděli jsme se, že život je krátkej, proto jsme si dali party a teď bychom se mohli taky k sobě trošku přitulit. Aspoň takhle by od to stály tady mailisti, konkrétně Veronika Drofová mi psala maila. Prosíme o zahrání písničky od Whitesnake Is The Slav pro naši kamarádku Melomanku Jarušku Pelikánovou z Horní Břízy. Milá Jaruško, ke včerejším krásným kulatým narozeninám ti přejeme vše nej, hlavně hodně zdraví a tě život a rok stále baví, máme tě moc rádi. Patrik s rodinou, Veronika s Ládíkem a Jiřinka ze Švýcarska. Zdravíme do Švajců, zdravíme do Horní Břízy a Jarušce přejeme taky a zpětně hodně štěstí, zdraví a kopec srandy na vrcha. Teď si pojďme zaploužit.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Dva gentlemani a velikáni muziky, starý netopej Ozzy Osbourne a taky pan oblíbený gentleman velejemný Elton John a jejich společná práce Ordinary Man, vidíte. Zdánlivě to dohromady nejde, ale nakonec prakticky ano. No a teď si dáme věc, která je nepopiratelná, jasná, jak facka. Volal Jára, bratr našeho nejmladšího plavčíka Adámka, že je zrovna na výletě a že by strašně chtěl teď Pétě nechat zahrát. Kdo ví, jestli od kabátů. No tak to Péťo, to je pro...

Tady nám dohrávají Offspring Last of American Girls a my si dáme nějaký Faith No More, o kterou tady stála, teda o písničku Faith No More tady stála Dorota B. Napsala, dobrý den, můžu poprosit písničku pro Mirku z Kanic, Faith No More, Ashes to Ashes, poslouchá vás každý den v práci, díky. Tak hele, Mirko z Kanic, ať se ti dobře pracuje, ať to máš rychle za sebou, a tady jsou tvoji oblíbený Faith No More a Ashes to Ashes z 97.

0: Rocková, nebo chcete-li grungeová hymna 90. let, Smells Like Teen Spirit a samozřejmě Nirvana. No a teď si dáme něco echt českýho, volal mi Marcel a říkal, že by si dal fakt něco echt českýho, vzhledem k tomu prej, můžu říct takhle, co zkazuje Marcel, co za sraz se chystá v Brně příští víkend, tak ať si uvědomíme, kdo jsme, tak něco pěkného českýho, tak jsme vybrali Českou krajinu od Dana Landy a víc k tomu říkat nebudu.
1: Rok na přání. Rock Radio.

rozumíš modrý vodě a usneš v lese na mechu. Elf pozná, že ty nejsi zloděj,

Tak doufejme, že nám česká krajina nezmizí jak pára. Tohle byl Dan Landa a vy mě teďka pište na náš Facebook, to znamená na Messenger nebo do mailu, jak chcete. Pokud chcete zahrát píseň po 7 hodině dneska Sichr VIP, tak mi tam pište vaše návrhy na jazyk pro časové znamení a taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Je to jednoduché, teď si dáme zatím Of Monsters and Men a jejich Alligator. Rock Radio.

0: Tak to bylo Of Monsters and Men, Alligator, a my si dáme ještě jednu krásnou záležitost, taky českou, koncem hodinky, voláme Jirka od Strakonic, že bych chtěl Vláďu Mišíka pro všechny posluchače, kdo ještě pamatují starý dobrý časy, a taky nějak vyjadřoval prostě takovýto zklamání, proč vlastně těma klíčema zvonil. Ale nechme to bejt a pojďme si zaspomínat na starý dobrý časy a stříhali do hola malýho chlapečka hlavně.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

učeně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit a rváti si z cizího,

0: Je 19 hodin přesně a posloucháte Rok na přání na vašem českém Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock na přání.
0: Tak jo, dnešek byl opět dnem, kdy vaše zadání na jazyk pro časové znamení už tu buď byla v brzké minulosti, a nebo byla zcela neproveditelná, nebo přišla pozdě. Tak jsme to dali radši hezky česky, tak je to stejně dobré. A my si minutku po 19. hodině rozjedeme hned druhou půl našeho roku na přání a dáme si Škorpíky a pecku Rhythm of Love. No a potom tady bude jedno speciální přání.

Nádhera. V rytmu lásky jsme se přenesli do druhé poloviny našeho roku na přání. No a velmi pozorná byla posluchačka Klárka Malá, která si všimla, že se minulou hoďku, když jsem ohlašoval písničku American Girls, tak nebo The Last of American Girls, tak jsem místo Green Day řekl Offspring. Ano, je to pravda, protože zrovna si někdo právě Offspring objednával a já jsem koukal, kam je, tak jako zařadím. No a zařadil jsem je do téhle hodinky, takže o Offspring nepřijdete, to je jasný. No a tak mi to nějak ta huba takhle přehodila. Ale samozřejmě to byly Green Day. No a za tu pozornost si Klárka Malá taky něco zaslouží. Tak bych chtěla prej slyšet jakoukoliv verzi pecky Wicked Game. Tak já jsem říkal, no tak Him vylevalo, no tak toho už asi máme jako dost, to známe. Tak co si dát originálku od Chrisa Isaaca z roku 1987? Ona mi Klárka stejně jako nějak dávala na srozuměnou, že má takovou melancholickou náladu, tak si pojďme dát takovou noárovku. Já nechci nikoho nabádat ke konzumaci čehokoliv, ale teď by se tak hodilo si jako zatáhnout, nebo si nasadit aspoň ty tmavý brejle, takhle si nalejt nějakýho jako fakt dobrýho panáka a k tomu si dát ten kouř dlouhej, jako, a poslechnout si tuhle písničku. Rock Radio, Rock Radio, Rock

0: druhé půli našeho oblíbeného večerního pořadu Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem na vašem oblíbeném Rock Rádiu dohráli Amarant, tak si dáme konečně ty Offspring, který jsem tak krásně poplet minulou hodinu. Vyměnil jsem je omylem za Green Day. Tak teď to budou určitě Offspring a ty si přál právě David pro svoji maminku Alenku a říkal, zahraj tam, co uznáš za vhodný. Tak já jsem vybral starou dobrou pecku Self Esteem. To je pro tebe, mami.
1: Rock Rádio. Rock Rádio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Rocková pohoda. Rocková klasika.

0: Tak to byla Whiskey in the Jar. Na zdraví vám přeje Metallica a samozřejmě taky Rock Radio. No a dáme zase nějakou českou píseň. Psala Anínka Iglová. Ahoj, mohla bych poprosit nechat zahrát song od kapely Harley. Nejsem zklamaný a bylo by to pro všechny rockery a rockerky a taky pro ty, co musí být v práci. S pozdravem, Aneta. Děkuji. Krásné, stručné, jasné. Tak nebuďte zklamaný, že jste ještě v práci, protože snad dostanete zaplaceno a ta práce, co vím určitě, tak jednou skončí. A když ji odvedete dobře, tak budete mít skvělý pocit. No ne.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Nejsem zklamaný, ani zrazený. Jenom mám chuť zůstat aspoň chvíli sám. Nejsem zklamanej, ani zraněnej. Ale nechci žádný hry už s nikým hrát. Dneska jsem už

0: Jak vždy rád s oblibou říkám, bývalý kudrnáč Bon Jovi a Living Proof. Tak, máme živý důkaz toho, že zázraky se dějí, přátelé, a tím živým důkazem je náš posluchač, známý to sauner od Prachatic, Milan, kterýmu se našel pes, nebo on si ho našel. Síla sociálních sítí mi i děkoval, že jsem to říkal v rádiu, tak třeba to někdo právě zaslech. No a našel mu pejska, prý najezdil asi 300 kilometrů, sám pes ušel 50 kilometrů. A proč se to stalo? Je to německá ovčanda a samozřejmě se spustila s podvraťákem od sousedů a řekli si, že spolu zdrhnou. Tak 4 dny normálně nebyli k nalezení, až je Milan natrapíroval, je samozřejmě strašně šťastný a už jsou oba doma, ty milenci. Tak já jsem říkal, hele, on říkal, hele, já ani nevím, co chci zahrát, já jsem strašně šťastný. Tak já jsem říkal, hele, tak dobře, tak ty tvý čubě něco pěkného pustíme. No a tak jsem tady pátral, co by tak jako bylo aktuální a co by tak jako sedlo. A já si myslím, že na tuhle celou situaci se hodí žlutý pes a pecka náruživá. To je pro tu vaši čubu jako dělaný.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máte polazíno správně na vaše oblíbené rock radio a posloucháte pořad Rok na přání s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem. Tak, další přání bude naprosto klasický, dovolal se nám Martin, který by chtěl strýce Prota zahrát a od něj píseň Bude nás slyšet a bude to pro naziskovku Asistence, která se stará o vozíčkáře, jako vždy pro slušný rockery a rockerky. Tak tady to všichni máte.
1: Rock radio, rock radio, rok na přání.

8 hodin a je tu opět konec našeho pořadu Rok na přání pro dnešek. No a jak se budeme loučit? Dneska se budeme loučit naprosto tradičně, o což se postarala naše posluchačka Lucka, která napsala: ahoj kapitáne, zdravím a poprosím, zahraješ mi cokoliv od kapely Slayer. Pro všechny posluchače, pro mě i pro tebe hezký večer. Děkuju moc, Jirko. Tak to se zrovna hodí, protože jak tak koukám na své ponožky, tak mám zrovna na sobě ponožky Slayer. Tak to je krásný závěr, krásně se nám to spojilo. My si dáme pečku Spill the Blood, no a s tou se s váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem plodný večer a těším se opět zítra, tedy v úterý po 18. hodině u Roku na přání. No a do té doby se mějte, jak chcete. Bye.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103.7 FM, v Kolíně na 91.4, v Kutné Hoře na 92.5, v Benešově na 95.8 a v Mladé Boleslavi na 103.5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockový rádio CZ.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte dětský věc.
2: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
1: To je do práce, na festiák, na poradu, do porodnice, na posed.
2: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Alince?
2: Už je moc pozdě, Pavle.
1: Víš, jak dlouho my už jsme spolu?
2: Já mám zítra ráno stání.
1: No jo, ale když já mám stání dneska.
2: No tak. Dobrou noc.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
1: Rock Radio. Konec let.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pane režisére, promiňte, pane režisére, na co je tady ten kůl?
2: Je svěží jitro, před nájovnou stojí zaražený pilot.
1: Ale ne, pilot, to je ten pilot toho práškovacího letadla, ten nápadník té nejmladší dcery.
2: Jo, vy jste myslel toho Korna?
1: No jistě, mě vůbec nenapadlo, že by tady mohlo být nějaké nejasnosti.
2: Mládenci, změna, ten kůl vyndejte a do té díry postavíme pana Korna. Ne, ne, to je dobrý, je čas.
1: Ale on není zaražený do země, on je zaražený, že nikdo není v hájovně doma, je prostě zaražený.
2: Jo, takhle byste to myslel.
1: No.
2: Ale vadilo by vám, kdyby stál v té díře, když už tam ta díra jednou no. je? To by byl fór, ne?
3: Ta díra stála 15 800.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
3: No jistě.
2: A mohla by ho vidět.
0: Rock Radio. Konec legrace.